0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

až to tu skončí, až vyhasne pec, až hodí do rohu ručník, utěrku přes ptačí klec, tak doma chci být.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Hello.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Bude vyhraně z panáku blbec,
1: pítole,
0: zámu rybat je to
1: inhaluje.
2: No, doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

telefon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: dostaneš. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
3: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
5: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
6: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
8: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, na plotu by se divili.
1: Dobré ráno, přeju. Od mikrofonu Rádia 1 se hlásí Martin Ouza. Máme za chviličku u 6.00 a dneska to budu mít pravidelnou ranní session od 6 do 9. Dneska začínáme trošku tak jako zvolna. Mám tu hnedka na začátek Wildest, Riverside, potom má Joe G, Pivoňka, Karolina Beranová, Bill Ryder Jones, tak se moc těším.

Karolina Beranová, single Holer na Radio 1. Teďka už Daughter a single Young Youth.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Broja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Už je zase září.
12: Škola volá.
11: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
12: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
11: Přesně tak.
12: A kdy to letos bude?
11: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
12: Těšíme se na vás na Problemce, na Smíchově.
11: Více
12: na literární dům.cz.
11: Vstup volný.
13: Reklama na Radio 1.
14: A my pokračujeme. False, single Milk and Black Spiders.

Fools na Radu 1, Milk and Black Spiders. Už máme skoro půl sedmí, začínáme dneska trošku volnějiš, teď se podíváme do Amsterdamu za skvělou kapelou Klangstoff. Mám tu single Sylvia, Klangstoff mám dlouhodobě hrozně rád a bohužel teď jsou nějakým způsobem spíš neaktivní, nevím jak vlastně na tom jsou, ale super kapela. Tak jdem na to. Klangstoff, Sylvia.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 15. září uslyšíte záznam vystoupení projektu Vaxahedčí, které proběhlo roku 2017 v klubu 007 Strahov. Rádio 1 On Stage s Vaxahedčí. Úterý 15. září od 22 hodin.
2: Thank you.
0: Rádio 1 CZ.
3: No, my jsme si pouštěli kapelu Daughter a teďka jsem si ještě připravil projekt X-Ray z hlavní zpěvačky kapely Daughter, Eleny Tonry a její single Romance.

0: Reklama Rádia 1.
1: Christofrové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofrové v kinech od 17. září.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nikdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní? Opravím prý, Mateo, opravím prý, Mateo. Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na force.cz najdeš poslední vstupenky.
9: Reklama na Radio 1.
10: No my pokračujeme s hudbou na Radio 1. Teď jsem si připravil Romy, single Love Her ze skvělý desky, která vyšla, už to bude tak 4 roky. Úplně super věc, zpěvačka DXX, moc doporučuji.

0: Jojo, Romy, Love Her. Málo který single jsem poslouchal toliko tohle. No a teďka jedna česká věc, která mě za ten měsíc fakt jako hrozně moc potěšila. Jay Austin, Beata, single N. Úvodní single z desky Jay Austina. Musím říct, že to je fakt hrozně hezký. Tak přeju hezký ráno.
1: Teď už víš, že ty vždycky můžeš přijít. Že já vždycky budu chtít. Nevím, jestli jsem to měl psát, ale aspoň teď už víš všechno, co jsem ti chtěl říct. Další večer budu psát, další večer budu znít. Tyhle slova vždyť to znáš, ještě nejsou poslední, čeká nás ještě mořední, čeká nás tolik trápení, tak jedny pěkně strávený noci, když nemůžeme spát, když jsme hodně vzdálený. Ten příběh stále nekončí a mě to stejně nepouští, i když mě další ráno zase opouštíš. Stejně vím, že to klapne, jednou to dopadne, že ty si moje padme, a když tu nejsi, tak se cítím na dně. Teď už víš, že ty texty byly o tobě, teď už víš, že to bez tebe bloudím potně. Teď už víš, že víckrát nemusíš se ptát, jestli jsem tě měl hrát, můžeš mi věřit, že hodně. Teď už víš, že to stále cítím podobně, to stále cítím hodně. A že taky nemůžeš spát, když měsíc září v okně, no tak prosím, pojďme znova najít chvíli, kde jsme sami dva. A jenom měsíc svítil, prázdná obloha, tam jenom měsíc svítil, a i když jsem byl sám, jsem aspoň něco cítil. A tvé jméno v mojem hesle, píšu ho tam trochu sklesle, lampy svítí na cestě a já zpívám do dnes.

0: Ladíte ten
1: Radio kajet. Radio 1.
2: CD Nonstop. Za domácím indie kytarovým projektem Mariary najdeme od počátku této dekády českobudějovickou hudebnici a zpěvačku Martinu Činátlovou. Její albový debut Hey Girl z roku 2022 se prosadil až o rok později. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop. Hey,

0: non-stop.
1: A tuhle písničku posílám všem, kdo vstává takhle brzo, 6:46. Máme úterý 15. září a jestli vyrážíte třeba už do práce nebo si zacvičit nebo cokoliv, tak mějte hezkou cestu. Bill Ryder Jones, single We Don't Need Them. Krásná to věc. Tu bych třeba chtěl zahrát na svatbě jednou.

Krásná to písnička, Bill Ryder Jones. No a teďka už novinka od kapely Interpol, která vydala desku a tohle je závěrečný single z té desky, který se jmenuje Sudden a je to hrozně příjemný. Takhle po ránu, tak si to dáme.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze Maji Alchatry a Segi Bodegi, známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
10: Reklama na Radio 1.
11: No, my si takhle ještě trošku zaspomínáme. Mám tu jeden z takových prvních singlů, Amelie Sibby, single Velvet Skin. Krásná to věc.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: A nám už se překlopil čas do 7. hodiny. Vy posloucháte dneska Rádio 1 pro změnu. Dneska s Martinem Nouzou jsem tu dneska od 6 do 9, jako každý 14 dní. A jako další tu mám kapelu Big Thief a single Vampire Empire.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Tak do toho. Svezu se ze z***ního gauče dolů na podlahu, jak nějakej Bruce Willis nebo Schwarzenegger nebo podobnej k***. Odplazím se po zemi a stoupnu si ke zdi za dveře do obýváku. Jestli vědějí, co dělají, tak první půjdou slidit sem a nepolezou hnedka nahoru po schodech. Dveře se rozlítnou.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Je to tak, jsme tu s vámi. Právě dohrál Anky na featu Malvína a teďka už Modera, Rusty Nails. Trošku si dáme takový klasický písničky.

Brutálně krásný bicí Art School Girlfriend, A Place to Lie, skvělý single, moc mě to baví, je to skvělý. No a já ještě mezi tou 7., 8. pustím být pár jako starších tracků. Příkladem můžou být Young Fathers a single I Heard. Ještě pro mě taková hřejivá vzpomínka na léto, kdy jsem se válel v Portugalsku u kafíčka na pláži. Tak jo, Young Fathers, I Heard.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
4: Faktury.
5: Trápí vás faktoring?
4: Hlavně to věčný papírování s fakturami.

0: ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
1: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
2: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
3: Reklama na Radio 1.
4: No jako další song to mám připraveného MG Landermana, single Left Your Smile. A tímto posílám pozdrav Julii, která hrála v sobotu úplně skvěle a hrála právě tenhle single, který jsem si řekl, že zařadím taky. Tak jdem na to. Už máme 7.30, posloucháte Rádio 1. Dneska vám vysílá Martin Ouza od 6 do 9. Celý playlist najdete na webu Rádio 1. Chat mám otevřen, kdybyste chtěli zahrát nějakou písničku na hezký ráno, napište, třeba to tady budu mít

Tohle byl MG Lenderman, single Left Your Smile. Moc hezká věc. A jako další tu mám novinku od kapely Nothing But Thieves, single A Different Kind of Happiness. Nothing But Thieves vydávají za 10 dní novou desku, která se jmenuje na Stray Dogs. A tohle to je poslední vydaná věc před vydání celé té desky, tak si to dáme.

Nothing But Thieves, single Different Kind of Happiness. Docela fajn věc. No a když už jsme u těch novinek, tak jsou se přihlásil taky i francouzský producent Emmett Tree. Mám tu novinku Bliss to Sunrise. Ohlásil tímto desku a já jsem zase hrozně spokojený.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek v síti Go Out.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Dobrý den, tady Zoo.
11: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílejch. Běhaj po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
10: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: A já jsem musel request, jestli bych nemohl zahrát něco od Nicka Hakima, tak zrazuji single Happen. Posloucháte Radio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Jedna.
1: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival Příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
5: A proč?
4: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
5: A kde to letos bude?
4: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
5: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
4: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
5: Zastávka Hradčanská.
4: Více
5: na literarnidum.cz.
4: Vstup volný.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
7: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
10: Reklama na Radio 1.

Nám právě na Radio 1 dohrávají White Lies, single Big TV ze stejnomené desky z roku 2013. Už máme 8 hodin, vy posloucháte Radio 1 dneska s Martinem Nouzou, já jsem to dneska od 6 do 9. Doteď jsme si hráli asi spíš jako starší věci, pár novinek a mezi 8 a 9 si chci zaměřit spíš na věci, co vycházely. Buď rovnou třeba minulý pátek, nebo teďka v pátek, anebo celkově teďka v září. Každopádně ještě tu mám věc, co vyšla na konci srpna, potažmo pak už září na novým EPčku. Mormor single Don't Need It. Hraju to tady skoro každý vysílání, je to fakt peckový single. Doporučuju, potom to mám připravený Berlin Manson, Black Honey a tak dále, a tak dále. Celý playlist najdete na webu Radio 1 pod mým jménem, už jsem to tam vyplnil až do 9, tak si můžete kuchnout, co budeme hrát a případně mám otevřený chat, kdybyste mi chtěli něco napsat. Jdeme na to, Mormor, Don't Need It.

0: pozvánka na festival Literatura v parku.
1: Literární dům vás zve na 16. ročník Mezinárodního Open Air festivalu Literatura v parku, který se letos uskuteční 3. čtvrtek, tedy 17. září v 16.30 v bubenecké vile Lana. Letošní ročník bude opět přezdívkou českých, německých, rakouských a slovenských literárních novinek. Z Rakouska dorazí Daniel Srb. Z Německa se můžete těšit na Linu Týde a ze Slovenska na Barboru Hlínovou. A Českou republiku bude zastupovat Barbora Bažantová. Autorská čtení budou probíhat v českém, slovenském a německém jazyce. Simultánní tlumočení z němčiny bude k dispozici. Festival začíná ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana, stanice Hrašanská. A vstup je volný. Více na literarnidum.cz. Těšíme se na vás.
2: Kulturní servis.
3: Jako další tu mám připraveného Bonobo single Uncasually. Bonobo vydal novou desku teďka v pátek, Distance in Static, a přijede do Prahy jí ukázat, a tenhle single jsem vybral.

0: elektronický produkce. No,
1: elektronických producentů zůstaneme. Tady jeden český příspěvek, Šimon Holý, Take a Piece of My Heart, z nové desky, která jsme Unfiltered.

Šimon Holý, Take a Piece of My Heart. Pokračujeme v elektronické náladě. Barry Can Swim, Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Také novinka, co vyšla teďka v pátek. Let's go, Rada 1.

Barry Can Swim, Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Kinda fine. A teďka už Shy Girl, Lucky. Nový single, co teďka vydala, dvoj single dokonce. Doporučuji.

Shy Girl single Lucky právě dohrává na Rádiu 1. Jako další tu mám připravenou písničku od frontmana, no jedno z frontmanů kapely Baltazar Warhouse, a další single po singlu The Baby, tu máme single Simple Pleasures. A asi nepřekvapí, groovy basa, hezký beat, moc fajn.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dask. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Jako další věc tu mám připravenou Sophie Stell, single Melinda Club. Sophie připravuje takovou skromnou desku s názvem The Greatest Album of All Time, ale ještě předtím vydala kratší EPčko s názvem I Do a z tohohle to je jeden single Molly in the Club.

Sophia Stell, single Molly in the Club. Příjemná věc. A teďka už tu mám spolupráci. Matt Proxy, Karen Joyce, na featu ještě Edward Skeletrix, single I Can Hear What You Are Saying.

No, s novinkama nepřestávám, mám tu další, tentokrát Julia Wolf, spolupráce s Kellyn Quinn, single Lamp, trošku tvrší, trošku tvrdší kytárky.

To byla Julia Wolf a teďka už duo Charzy, jestli sledujete socky, tak vám určitě tyhle ty dva týpce vyskočili, jakož mají vždycky brutální videa. Tohle je single Goodbye a já se budu loučit až za chvilku, mám ještě 15 minut. Tak jdem na to, Charzy, single Goodbye.

No Jersey, já se už do rozloučit. Dneska jsem tu byl s váma od 6 do 9. Pustili jsme si spoustu starších věcí, ale i novinky. Po mně už Honza Marek přichází a pouští, no spíš teda pustí spoustu super věcí. Sám jsem na to zvědavej. Moc díky, že jste poslouchali takhle po ránu. Já se přihlásím tentokrát za týden, jakož máme jak prohozený, tak zase za týden v úterý od 6 do 9 se tady uvidíme. A přeju hezký den 15. září, přeju hezký svátek Jolaně, která má dneska svátek, a mějte se fajn. Tady je FKJ, Labyrinth, Little Little Voice, pak ještě Charlie XCX a zakončím to FK Twix, single You Shook Shia. Tak jo, mějte se fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
9: Svoboda.
10: Odpovědnost.
11: Naděje. Některá slova nestárnou.
12: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
11: Celý den vás čekají diskuze,
12: slavnostní čtení,
11: odhalení Havlovy lavičky,
12: vystoupení hudebních hostů,
11: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
12: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
11: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
12: Vstupné je zdarma.
11: Více na praha.eu.
13: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
11: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. khmp.cz.
12: Reklama na Radio 1.

9 hodin 13 minut, vy posloucháte Rádio 1, je úterý 15. září, svátek slaví všechny Jolany. No a stejně jako mně by se vám mohlo zdát, že je dneska čtvrtek, protože já tady obvykle s vámi bývám ve čtvrtek. Dnes je úterý, jsem tady v záskoku za Klárku Vlkovou, kterou tímto zdravím. Zdravím taky Martina Nouzu, který tady s vámi byl celé ráno od 6 až do 9. A po mně tady bude potom už klasicky Hra u Palury a poté o 3 Josef Sedloň. No a my se tady spolu užijeme hezký den, podíváme se trošku do minulosti, začali jsme s Tomem Jarmem a Older Brother a jejich skladbou Yester, teď už skupina Wire se skladbou Cactus, právě teď na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní? Opravím free, Mateo. Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na force.cz najdeš poslední vstupenky.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Na radu nám právě dozněl Alex G. Ještě v dobách, kdy si říkal Sandy, byla to skladba Gretel. Jak už jsem říkal na začátku, jsem tu dnes v záskoku za Klárku Vlkovou. A díky tomu dnes nebudu celou dobu hrát novinky, jako to dělám ve čtvrtek, ale právě teď se dívám do složek z roku 2018, kdy jsem na radu jedna začínal. Další věc, projekt One True Pairing, za kterým stojí Tom Fleming ze skupiny Wild Beasts. A tohle bude skladba I'm Not Afraid, potom třeba Gyropool nebo Claro. Posloucháte Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: To by se to řekne, zlato, ty jsi ze Skotska, ty nemusíš platit školní. Odbiduj. Lorin ví, že k tomu nemůže moc říct, což mi vyhovuje.
3: Krutá pravda je, že to dělám spoustě chlapů. Ale pro nic jiného než pro peníze.
4: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Na rádiu 1 nám právě dozněla starší spolupráce washingtonského hudebníka Mount Airy spolu s Julie Dorn, skladba Widows. Teď už začátky hudebnice Sophie Marcelle Cates, zvané Silver Sphere. Tady je skladba Boys in Bands.

0: don't call me back.
1: Tyjo, ten novej Blake, to je...
2: Vojtěchu, nezačínej.
1: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
2: Prosím tě, zastav mi tady.
1: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
2: zastav
1: že...
2: mi tady.
1: Jako tady?
2: Jo. Čau.
1: Čau.
3: Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
5: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Dobrý den, tady Zo.
8: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
7: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

10 hodin, 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1. No a je to tady, tady je kulturní servis Rádia 1 pro dnešní den, úterý 15. září, svátek slaví všechny Jolany. No a pojďme na to. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále tady máme festival Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A v neposlední řadě Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Z kategorie galerie na Pražském hradě, konkrétně v Rožmberském paláci, výstava Dary pro prezidenta z daleka i blízka, druhá část. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, výstava NGP 230 let. V Doxu tam vystavuje Radka Bočevič výstavu s názvem Faust. Galerie hlavní města Prahy, konkrétně ve Zvonu, výstava Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rokafé Vlado Majen, v Kunzhále Praha výstava Memory of Touch, první část, sbírka Kunzhále Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze výstava Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meet Factory v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. Na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí společná výstava Kai Soutka a Bereniky Soutkové s názvem Life. V galerii Benedikta Rita v Lounech Martin Janíček a jeho zvukové projekty. V galerii Josefa Sudka Josef Sudek výstava Železo, ocel, stroj. V Kaštanu scény Unijazzu Jitka Hilská a její výstava Trocha poezie. V Karpuchy na galerii Bystrík Klčo a Margarita Ivy You Can Return, You Are Here. V European Arts Sára Konečná a Tereza Štětinová a jejich společná výstava Zrání. V Pragovce galerii Stanislava Karbušická Ale a Alexandrina Jordanová Zachytit nit. V sektoru 9 na Smíchovské náplavce Laura Delago a její Umbrellas. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art Marian Pala a jeho výstava Stále se vychloubám. V Trafogalerii Siegfried Herz a Velké poledne. Galerie C12 předauční výstava Art for Amnesty. No a ve studiu Prám Amelia Lempert a její Chiméra. No a na Rádiu 1 dnes poměrně tradiční úterý, protože o 12 se můžete těšit na vysílání Rá u Palury a po něm od 3 až do 6 na Josefa Sedloně. Bude tady také hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte. A taky několik rozhovorů. Ve 2 hodiny si budeme povídat s Anou Kociánovou a Karlem Škrabanem o akci Zažít město jinak. A v 5 hodin přijde Martina Kaňáková představit festival Mercado. V 6 hodin budeme vysílat pořad Estereo, v 7 zazní CD non-stop s lokálním projektem Marjorie a album Hey Girl. Od 8 hodin Velká sedma Rádia 1, 5 novinek v ní a taky aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě můžete ovlivnit až do 12 hodin na webu radio1.cz. No a na závěr dne o 10 hodin si pustíme záznam, poměrně velmi archivní záznam projektu hudebnice Vaxa Hečí, která v roce 2017 vystoupila v klubu 007 Strahov. To je vše z kulturního servisu, no a my se jdeme podívat na tuzemskou scénu a pustíme si projekt Černý tesák se skladbou Zůstaň na rádiu.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk, jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

10 hodin 20 minut, no a na Rádiu 1 si hrajeme z tuzemské scény. Právě nám dozněla jedna z novinek aktuálního kola Velké sedmi, skupina Aida the Young se skladbou Dragonhead. Další věc od pražské skupiny Cold Meat Party, skladba The Current, která se možná třeba objeví v nějakém dalším kole naší Velké sedmi. Dnešní díl vysíláme od 8 hodin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
4: Vstup volný. Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Reklama na Radio 1.

0: Já jedno.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Dny Brno, dny Brno, dny Brno!
7: Co se to děje?
6: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Brno. Podlaha dělá domov.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Lunchmeet Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
14: Reklama na Radio 1.

Je 10 hodin 49 minut, vy posloucháte Rádio 1. Před reklamou nám zněl třeba Petr Kolárčík se skladbou Mobily nebo z Brusu nová spolupráce Nivy a Fulcruma skladba High. Před chvilkou jsme se vrátili ke skupině Cold Cold Nights se skladbou Ons Who the Medici. A teď další návrat k už neexistující skupině Dingo, od které si zahráme jejich, dalo by se říct, pozdní věc, skladbu Love Me Too. Posloucháte Radio 1.

0: will wait for you.
1: A počkej, to už jako jedem?
2: Jo.
1: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
2: To bylo dobrý.
3: Rádio 1.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 15. září uslyšíte záznam vystoupení projektu Vaxahedší, které proběhlo roku 2017 v klubu 007 Strahov. Rádio 1 On Stage s Vaxahedší. Úterý 15. září od 22 hodin.
0: Thank you. Rádio 1 CZ.

Jak jste před chvilkou slyšeli, dnes o 10 vás zveme k poslechu záznamu on stage projektu Vaxahečí z roku 2017 v klubu 007 Strahov. Za projektem Vaxahečí samozřejmě stojí Katie Crutchfield. Kdybych měl vyjmenovat všechny její hudební práce, tak bych to asi, chci říct spolupráce, tak bych to asi dopoledne nestihl, ale za všechny jedna spolupráce s její sestrou Alison Crutchfield, skupina Snowcaps, kterou jsme si právě hráli, skladbu Wasteland. No a kdybych zabrusl do bulváru, Katie Crutchfield se letos narodilo dítě s Kevinem Morby, tak si Kevina Morbyho pustíme, tady jeho letošní skladba Javelin. Posloucháte Radio 1.

Gavin Morby se skladbou Javelin. No a pokud dnes večer nehodláte poslouchat Velkou sedmu ani si poslechnout záznam Vexajčí z klubu 007 Strahov, tak si kopec Strahov můžete vyšlápnout, protože na sedmičce se koná koncert senzačního hitmakera z Los Angeles, Corio Hansona. Tohle koncert, který vám silně doporučuji, bude to stát za to. No a můžete to třeba zkusit stihnout i všechno. Tady je Corio Hanson se skladbou Bird on a Swing právě teď na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová kvartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na Force.cz.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda game room.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
4: Faktury, faktury, faktury.
5: Trápí vás faktoring?
4: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
5: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
4: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
5: Acema pokryje jakékoliv financování.
4: No, tak to beru.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
7: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
8: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Williama Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze Mai Alkatri a Sagi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy Kay z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už je zase září.
11: Škola volá.
10: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
11: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
10: Přesně tak.
11: A kdy to letos bude?
10: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
11: Těšíme se na vás na Prodaňce, na Smíchově.
10: Více
11: na literárnídům.cz.
10: Vstup volný.
12: Reklama na Radio 1.
13: Ah. 11 hodin 28 minut, vy posloucháte Radio 1. Já dnes v rámci záskoku nehraju novinky, jak je na Radio 1 dobrým pravidlem, ale tak trochu se přehrabuju v minulosti. No a ve zprávách mi přistála prosba zahrát něco od projektu Bon Iver, za kterým samozřejmě stojí hudebník Justin Vernon. Tak tady máte, tady posílám skladbu Second Nature, která vyšla v roce 2021 v rámci soundtracku k filmu Don't Look Up. Posloucháte Radio 1.

11 hodin 41 minut, vy posloucháte Rádio 1, je úterý 15. září, svátek slaví všechny Jolany, no a na Rádio 1 je samozřejmě čas na druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie koncerty v Roxy dnes večer v 7 hodin vystoupí kanadský projekt Roberta Alfonse s názvem Trust. V Rockcafé se v 19.30 můžete těšit na společné vystoupení skupin Satanova malá raketka, The Duckies a Ross. V Jazz Docu v 6:30 Tomáš Výšek, Jazz Goes to Classic a v 9 hodin Matias Sandberg Trio. V Zachspabu v Plzni v 19.00 vystoupí Nixies a skupina Blue Chesterfield. V klubu 007 Strahov od 7 hodin koncert, kde vystoupí skupiny Planety, Cole Bellerin a také Corey Hansen. V klubovně Povaleč 19.30 vystoupí Šimpanzen a v Lucerna Music Baru v 7:30 MTO Universal Praha. Kategorie filmy v kině 35 v 17.00 promítají snímek Tony a v 19.30 Giacomo Puccini Madame Butterfly. V Edison Film Hub v 7 hodin snímek Leviticus. V kině pilotů se v 20.20 můžete ježit na film Poznání a 20.30 na Backrooms. V letním kině Čistí na Pubenči tam v 8:30 promítají film Halloween. V letním kině na Pragovce v 20.30 Poslední Viking. V kině Dlabačov 20.30 Citová hodnota. V kině Aero v 8:30 snímek Ospalá díra. No a v Městské knihovně v Praze v 19.00 film Hořké svátky. Z kategorie divadla v klubovně Kašpar v 19.30 audience a vernisáž. V kulturní stanici Galaxie v 18.00 Neboj si a Uličnice Vraťte nám háje. Divadle v Celetné v 19.30 Rozmarné léto, v Astudu Rubín v 19.30 Asfalt, asfalt, asfalt, v Azuru 78 v 19.00 Má vlast, na Jatkách 78 v 18.30 Laputika, v divadle D21 v 19.30 hra Mein Gott, v paláci Akropolis v 7:30 Pocket Art a Jáma Lvová, no a v divadle Pod Palmovkou v 19.00 hra Ostře sledované vlaky. Potom tady máme kategorii ostatní. Městská knihovna v Praze v 7 hodin odpoledne nabídne Chemii černých děr, nová fyzika nejzáhadnějších objektů vesmíru. A v sektoru 9 na Smíchovské náplavce, tam se v 7 hodin můžete těšit na autorské čtení a koncert. No a na Rádu 1 o 12 hodin už se na vás těší Rao Upaluri a po něm od 3 až do 6 Josef Sedloň. Bude tady taky ještě nějaká ta soutěž a taky dva rozhovory. Ve 2 hodiny si budeme povídat o akci Zažít město jinak a v 5 hodin o festivalu Mercado. Potom v 6 hodin pořad Estereo, v 7 hodin CD non-stop s domácím projektem Marjorie a album Hey Girl, od 8 hodin Velká sedma Rádia 1, v ní 5 novinek a také aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě posledních pár minut běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 hodin v rámci Rádio 1 on stage záznam koncertu projektu Vaxahedší z roku 2017 z klubu 007 Strahov. To byl kulturní servis na Rádio 1, no a my si jdeme pustit skupinu Dive se skladbou Bit

byla skupina Dive se skladbou Between Tides. No a ze studiem Rádia 1 už se loučí Jan Marek, který tady s vámi byl od 9 hodin až do 12 v Záskoku za Klárku Vlkovou. Pokud by vás zajímalo, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. No až já už vám jenom popřeju fajn den a na závěr je tady Destroyer. Nikoliv se skladbou Crimson Tide, jak by se po skladbě Between Tides oslým můzkem hodilo, ale ze stejné desky si zahrajeme skladbu It Just Doesn't Happen to Anyone. Posloucháte Radio 1. I water everywhere, smoke gets in your eyes. You throw yourself down on the playground, skid to a halt on the runway. You cast a poisonous look to the sun. You know it just doesn't happen to anyone. You know this doesn't just happen to anyone.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na Výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
3: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
10: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Příjemné úterní poledne, 5 minut po 12. hodině. Ze studia Rádia 1 přeje Hra u Palury. Před námi bezmála 3 hodiny, kde se podíváme na zoubek, musím říct, že dnes poměrně zajímavým hudebním novinkám. Čeká nás také jedna soutěž, rozhovor o tom, jak zažít město jinak. No a samozřejmě pravidelná rubrika Kulturní servis ve 13 hodin. Tohle byla 80. záležitost podání britské zpěvačky a písničkářky Judy Zook, původem z Polska, která byla aktivní právě hlavně v 80. letech z desky Rytmo. Zazněla skladba Nighthawks. Teď už ale čerstvá záležitost podání multiinstrumentalisty a producenta z Houstonu, který se říká Odey. Vlastním jménem Rory O'Brien, irské jméno, a deska Moar, Moar, Moar, skladba Blinders.

vás zaujala příjemná směs kytar, zastřených vokálů elektroniky, Drum Machines v podání producenta Odej, tak doporučuji celé album Moir, Moir, Moir z minulého pátku. Tohle byla skladba Blinders. Teď pozvánka na 30. září do Fuchs 2, kde vystoupí dvojice Kiss Facility, kterou tvoří Sega Bodega vlastním jménem Salvador Navarrete a zpěvačka egyptského původu Maya Alkatiri. Tohle je skladba Prayer at the Dinner Table Altaret, živě z čerstvě vydaného EPčka Segy Bodegy Life and Altaret.

tolik. Kiss Facility, Prayer at the Dinner Table, v živě Altaret. No a teď Midori Jagger, londýnská čelistka, zpěvačka, skladatelka, původem z Japonska. Z EPčka, které vyšlo na konci srpna, Replanted, vybírám ukázku Safe.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Dobrý den, tady Zoo.
6: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
5: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
11: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
12: Reklama na Radio 1.

dva přední představitelé brazilské samby Joyce a Tuti Moreno ve spolupráci s britským hudebníkem Adrianem Youngem na kompilačce Jazz is Dead s pořadovým číslem 27. Ukázka Circo Vicioso, kterou teď už střídají Bibio, tedy vlastním jménem Steven Wilkinson, britský producent, a spolu s ním Dorian Concept, což je zase solový projekt Olivera Johnsona. Skladba Shame, která se objevuje na jejich společném, nebo objeví na společném releaseu Answers, který vychází 16. října na značce Warp.

CD non-stop. Za domácím indie kytarovým projektem Mariary najdeme od počátku této dekády českobudějovickou hudebnici a zpěvačku Martinu Činátlovou. Její albový debut Hey Girl z roku 2022 se prosadil až o rok později. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD non-stop. Hey!

skladatelka, producentka z Velké Británie Elaine Howley, aktuálně třeba hostující na nové skladbě Andyho Stotta. Tohle je ale její solová záležitost Song for Mary Black. Staršího data, myslím, že z roku 2022, ano, na desce The Distance Between Heart and Mouth. Ještě předtím to byl Davuna Loves a Congo, to už jsem tady hrál, tuším před 14 dny, je to přezvěst, skladba Loves a Congo je přezvěst nové desky Loves Arp, která vyjde z kraje listopadu letošního roku. No a teď jedna strašná věc od The Motives, australské kapely Matches z alba Cross Paths na Rádiu 1.

Je to tak, nastal čas na avizovanou soutěž, která se týká stand-up vystoupení islandského komika Ariho Eldjárna. 21. září v divadle U hasičů soutěžit můžete o dva vstupy. Ari Eldjárn se vrací na místo činu jako islandský průvodce Evropou. Jeho minulá návštěva Prahy pobavila všechny. Chytrý observační humor, talent imitovat nejen přízvuky, ale pata a mata. Ari Eldjárn zná nejeden recept, jak si získat publikum. Platilo to už pro průlomový stand-up na Netflixu, promiňte mou islandštinu. Teď se vrátí se zbrusunovým programem The Icelander's Guide to Europe. Jak už bylo řečeno, ale Ari Eldjárn vystoupí 21. září divadle U hasičů. No a cenou tedy dva vstupy na vystoupení získá ten, kdo se jako první dovolá ke mně do studia na číslo 210 323 919 se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Než se Ari Eldjárn naplno věnoval komedii, pracoval v úplně jiném oboru, ve kterém za A jako steward, za B jako záchranář, za C jako učitel. Volat můžete teď.

0: Chviličku to trvalo, ale máme prvního volajícího. Haló, tady Ro, Rádio 1.
1: Ahoj, tady Michal.
0: Ahoj, Michale. Tak znáš správnou odpověď?
1: Asi to pěkně, protože jsem to vůbec nedokázal vygooglit. Zkusím učitele.
0: Učitel není správná odpověď. Bohužel, bohužel.
1: Nevadí.
0: Taky, měj se fajn. Haló, tady Rao, Rádio 1.
2: Čau, tady Jirka.
0: Ahoj, Jirko.
2: Prosím tě, byl to Stewart.
0: Je to Stewart, nebo tedy byl to Stewart, ale pak přesedlal na komedii. Takže Ari Eldjarn, 2 stupenky na stand-up 21. září v divadle U hasičů jsou ve tvých rukou. Já ti gratuluju.
2: Super, děkuju.
0: A ještě mi vydrž na drátě. Domluvíme se, jak si výhru převezmeš.

0: Dvojice z Nového Zélandu Purple Pilgrims nám hráli v podkresu soutěže, takový příjemný dream pop. Trochu netypicky vyjde single Innocence Lost z chystané desky Given to the Night, respektive to album na experimentální londýnské značce AD93. Dvojice Clementine a Valentin Nixon. Bych byl tedy informačně úplný. A teď už novinka z domácí scény, konkrétně nasazená minulý týden do Velké sedmi, projekt Taskent Grand Hotel Praha. Pardon, není to novinka nasazená, už postoupila dokonce do hlavního žebříčku minulý týden na 9. místo.
1: Všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: světlo, snad víc než tady, to si.
1: Tolik dvojice Tomáš Didunik a Petr Schovánek alias Taskent ve skladbě Grand Hotel Praha. Teď už The Water Girls, The Hole of the Moon v takzvaném Full Moon mixu. Ta skladba je poměrně známá záležitost od The Water Boys. Water Girls na značce, na labelu DFA Records, teď vydávají tedy ten, řekněme, euforickou, nebo tenhle ten euforický cover v elektronickém kabátku.

The Hole of the Moon od The Water Girls, původně od The Water Boys, slavné skotské kapely z 80. let. Tentokrát tedy v novém elektronickém kabátku prostřednictvím labelu DFA. Projekt The Water Girls, což je vlastně taková, dá se říct, super kapela, dejme tomu, kterou tvoří kapela Teamy, dále Mary McClamont, Bob Weston z kapely Shellac, možná se tam postřihli i vokály Jamesa Murphyho, dále členové Fantastic Twins a celé je to vlastně koncipováno jako taková podsta J.D. Twitchovi, jeden z dvojice producenské Optimo, který zemřel v loňském roce. Celé EPčko vychází zhruba za měsíc, The Hole of the Moon, tohle byl Full Moon Mix.

0: Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
9: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
14: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
15: Reklama na Radio 1.

poměrně jasně rozpoznatelný vokál Marka Olivera Everetta alias E, frontmana kapely Eels. Na novém singlu Congratulations to Me z chystané desky Kooky Happened, která jde půlce října. No a před kulturním servisem ještě stihneme krátkou ukázku z nové desky slavné legendy Haruomi Hosona. Yours Sincerely a ukázka Humming Dream of Love.

Originále samozřejmě Franz Liszt, Liebestraume, všem tady v podobě od Haroumiho Sona. 13 hodin 3 minuty, nastal čas na kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Dnes máme 15. září, úterý, rok 2026. Svátek slaví Jolana, tak všechno nejlepší. A teď už v rychlosti kulturní servis. Začneme rubrikou festivaly Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A nebo také Immediatus Biennale, což je mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Galerie Pražský hrad, Rožmberský palác a pozvánka na dary pro prezidenta zdaleka i blízka, Římská 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, rezetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu probíhá výstava Radky Borčevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café můžete vyrazit na výstavu Vlado Man, Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura a výstava Chasing Shadows. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, výstava Life. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Kaštan scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Karpuchy na galerii, Bystrík, Klčo, Margarita, Ivy. A společná výstava You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sára Konečná a Tereza Štětinová, výstava Zrání. V Rakovka galerii Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, výstava Zachytit niť. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Etc. Art, výstava Mariana Pali, Stále se vychloubám. Trafo galerii Siegfried Herz, Velké poledne. Galerie C12, předaukční výstava Art for Amnesty. A studio Prám, Emilie Lempert, výstava Chiméra. Co se týká programu Rádia 1, ještě znovu opakuji, že ve 14 hodin si budeme povídat o akci Zažít město jinak, která proběhne tuto sobotu. V 15 hodin mi střídá kolega Josef Sedloň, v 18 hodin pořad Estereo, v 19 hodin non-stop. Dnes s deskou Mariary Hey Girl. Ve 20 hodin Velká sedma Rádia 1, Československá hitparáda a ve 22 hodin pořad Radio 1 on stage. Tentokrát vám pustíme záznam koncertu a jak se tohle vyslovuje, Vaxahačí z roku 2017. Tohle kulturní servis, zpátky k hudbě, dáme si teď jednu z desek z minulého týdne, alespoň za mě, kterou má na svědomí jak on se jmenuje, Nate Amos, písničkář, který stojí za projektem This is Lorelei, anebo také Art, řekněme popovou dvojicí Water from Your Eyes. Tady nebývalé upřímný a písničkářsky otevřený na desce The Singer in My Band, které se asi bude ještě hodně mluvit i v souvislosti s výročními žebříčky. Tady to je ukázka Hey Sarah, is it gonna rain forever? This is Lorelei.

This is Lorelei, no a teď už kapela mladička z Manchesteru, o které se teď vytvořil velký hype v souvislosti s jejich debutem It Goes On, řeči o West Side Cowboy, o kterých hudební kritika říká, že to je nejlepší z kapela Manchesteru za posledních možná i několik dekád, ale známe britskou hudební kritiku, že? Každopádně tohle je single Kickstones, The Boys a West Side Cowboy budeme mít příležitost vidět i naživo 7. listopadu v Bike Jesus. Jim.

trojice Leo Fincham a Rowan Pleece z kapely Themselves vytvořili projekt World Peace DMT a v červenci jim vyšlo album Flowers Powers. A tohle byla ukázka Dinosaur Punks. 13 hodin 18 minut, teď už dvojice z Brooklynu Sylvan Esso, což jsou Amelia Mead a Nick Sanborn, altpopová parta, která vydala novou desku O Unlimited. Tohle je ukázka Right to Left na rádiu.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

tolik londýnská producentka a zpěvačka Shy Girl s novinkou Lucky Him. No a následovat bude R&B hudebnice, která se říká Chloe the God a čerstvý single Middleman.

Tohle je single od hudebnice, producentky a zpěvačky Alany Markel, nazvaný Not Likely. Jak tahle dáma aktuálně třeba dělá support act na šňůře Marka Williama Lewise.

0: Volandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
12: Reklama na Radio 1.

No a po manchesterské dvojici elektropunkové Silver Wing Killer v čele se zpěvačkou původem ze Šanghaje Yushang Ni a skladbě World Stars, chystaného EPčka Desperate Struggle. Tu máme Peaches. Remix její skladby You're All Right, kterého se zhostili Pixel Grip. No a hostuje na něm také zpěvák kapely Idols Joe Talbot.

a po Peaches Nisker a Joey Talbotovi v remixu od Pixel Grip. Tu máme kapelu z Leedsu, Group AD s čerstvým singlem Bird of Parallax.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skoro

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife, a to v

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová kvartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
6: Oprah Winfrey, Mateo.
5: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
7: Dny Breno.
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
13: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
14: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
15: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
16: Reklama na Radio 1.

0: Máme 14 hodin, posloucháte Rádio 1, dohrává nám novinka v podání britského, londýnského instrumentálního kvartetu Dock Unit. Single, který má název Tiny Diversions, objeví na chystaném albu Runners. No a nastává také čas na avizovaný rozhovor o pravidelné, vlastně každoroční akci, řekněme, sousedských slavnostech Zažít město jinak, které se letos konají už po 21. Se mnou ve studiu už sedí Anna Kocianová ze spolku Automat, která vlastně Zažít město jinak organizuje.
1: Nejenom já, ale i mý kolegové a stovky až tisíce dalších lidí na těch daných místech, ale každopádně pěkné odpoledne.
0: A spolu s vámi je tady ještě Karel Škrabal, který vlastně se stará o dramaturgii jednoho z klubů, které se podílejí na těchto slavnostech v Praze 6 za školou.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Máme tady trošku možná temno, ale tak dobré odpoledne. Pojďme si tedy možná na začátek představit, no, připomenout vlastně ten záměr akce Zažít město jinak. Ono vlastně na jednu stranu tam probíhají nějaké oficiální pořadatelské akce, ale zároveň také i spontánní vlastně sousedské různá setkání. Tak
1: říkáme tomu sousedské slavnosti, je to trošku festival, ale je to prostě trošku taková DIY akce, kdy my se snažíme podněcovat lidi po celé Praze a teď už i po celém Česku k tomu, aby uspořádali nějakou akci ve svém okolí. Ideálně třeba na nějaké silnici, kde my jim pomůžeme s vyparkováním aut a s tou proměnou toho veřejného prostoru. Proto vlastně taky se Zažít město jinak koná v rámci Evropského týdne mobility a v souvislosti s Dnem bez aut, že se snažíme tu ulici ukázat trošku jinak. A my jako Automat dáváme vlastně tu ulici k dispozici těm místním a pak už je na nich, co si vlastně na té ulici udělají. A na rozdíl třeba od nějakých různých pivních festivalů a městských slavností a tak dále. Je to akce, která vychází opravdu z dola. Samozřejmě někteří lidé v některých lokalitách to třeba pořádají lidé, kteří mají nějakou trochu zkušenost s pořádáním koncertů, festivalů a tak dále, jako zde sedící Karel Škrabal. Ano. Ale někde to opravdu pořádá prostě člověk, který je profesí úplně někde jinde a jenom prostě pozbírá pár známých a udělají to prostě tak, jak chtějí. No, to uvidíme.
0: Ten termín toho letošního ročníku, ten hlavní termín je už tuto sobotu.
1: Ten je 19. září, je to vždycky ta třetí zářijová sobota, právě jak jsem říkala, v rámci toho Evropského týdne mobility. A akce se konají nejenom na silnicích, ale i různě po parcích, po vnitroblocích, dvorcích a tak dále. Ale ten hlavní smysl i za Automat je v tom takzvaném taktickém urbanismu, kdy prostě denně chodíme nějakou jako ulicí, nějakým prostorem, který si myslíme, že známe, ale vlastně tady dostaneme možnost uspořádat si ho úplně jinak a zase to má pak podnítit třeba i ty sousedy a tu místní komunitu, aby pak třeba jednala s vedením své městské části a třeba chtěli trošku nějaké změny v tom veřejném prostoru a nejde jenom o tu jednorázovou akci, tak teď si tam dáme prostě pivo, poslechneme si kapelu, ale je to právě takový jako inkubátor pro ty sousedy nebo různé místní podniky, které se tam můžou třeba představit, vylézt vlastně z toho svého prostoru a nějak to tam dát dohromady.
0: Takže takové setkávání bublin, dá se říct, sociálních možná trošku.
1: A hlavní je, že vlastně to jsou jako lidi opravdu neprofesionální, leckdy prostě je to jako hodně improvizované, hodně DIY, takže nemůžete, nebo můžete, ale budete pak třeba zklamaní, když přijdete tam a budete čekat nějaký dokonalý servis. Právě, že to kouzlo je v tom, že můžete se sami i na tom podílet. Pokud třeba jeden rok přijdete a bude vám připadat, že tam mají málo půl litru, tak vám nic nebrání prostě nakoupit v nějakém bazaru půl litry a přinést je tam a dát je do placu a pak je u sebe umít, nebo prostě sehnat třeba nějaké pivní sety, nebo prostě tam zahrát s kapelou, nebo pokud třeba člověk se věnuje nějakému sportu, tak tam třeba předvíst ten sport. Takže základ je, že vlastně zapojit se může úplně každý a není nějaký jako hlavní dramaturg, který by posuzoval prostě kvalitu. Opravdu, jestli někdo jako cítí, že by to mohlo být lepší, tak klidně může prostě se zapojit.
0: To letošní motto, tedy uličnictví, asi bude naplněno do plné podoby vlastně toho významu. Mě tady zaujalo, samozřejmě nejedná se čistě o pražskou záležitost, ale podílí se na ní celá řada měst v České republice. Například závod v jízdě kolečkem a nabírání lopatou. Tak možná bychom mohli posluchačům představit nějaké zajímavosti asi z toho programu.
1: Vlastně on se každý ten rok mění ty lokality, které se do toho pořádání vrhají, ale vlastně teď už se Zažít město jinak koná po celé republice. Takovou zajímavostí z letoška je třeba obec Fukov, což je zaniklá obec ve výběžku, vlastně obklopená, nebo nejblíže Šluknov, ale ten výběžek mám pocit, že se snad jmenoval snad i Fukovský, ale bylo to ze tří stran, nebo je to ze tří stran obklopené místo Německem, kudy jenom projíždí trať německého vlaku, který nezastavuje. Je to takové jako fakt magické místo a tam se třeba bude konat setkání, budou tam vlastně i původní obyvatelé nebo jejich příbuzní třeba, kteří byli odsunutí do Německa, takže kdo nestih sjezd v Brně, může jet v září do Fukova. Každopádně pak mají třeba úplně skvělý program v Hořicích, pod Krkonoší a je tam vlastně spousta, já bych teď nechtěla jako zapomenout na některé z měst, já jsem teda původně z Pardubic, tak zvu třeba do Pardubic, ale myslím, že tam jsou i města, která stojí jako za návštěvu mimo ta jako hlavní třeba krajská města, je tam i spousta jako menších míst.
0: Ten kompletní program asi přehledně je k vidění a k nalezení na oficiálních stránkách webových, předpokládám zažitmestojinak.cz.
1: Zažitmestojinak.cz a jenom vlastně, jak jsme se bavili o tom, že to není úplně profesionální akce, tak ne vždy jsou ty programy úplně kompletní, takže úplně bych se jako nevázala na to, že je tam napsáno 14.30, prostě zahraje Lucka Nováková, protože leckdy se to může prostě změnit na poslední chvíli, takže spíš bych doporučovala, vyberte si nějaké místo, třeba v okolí svého bydliště a prostě tam běžte a říkejte na vše ano, na všechny výzvy, které vás ten den potkají a prostě nechte se tou sousedskou atmosférou nějak pohltit.
0: Ještě než se tedy podíváme podrobněji na program, který bude probíhat na Praze 6 v Uralské ulici v klubu Za školou, tak ještě jenom zmíním, že jste si přinesla takový velký plánek, to je možná také...
1: Ano, ten můžete, nebo nevím, jestli tady máme i video přenos, anebo jestli to mám popisovat. Každopádně máme takové mapy, kde jsou ty body jednotlivé zaznačeny, ale najdete je i na zažitmestojinak.cz/mapa, kde si vlastně můžete ty jednotlivé body rozkliknout a projít si nebo udělat si třeba trasu na kole po více těch lokalitách. A z jedné strany tady máme Prahu a z druhé strany právě tady máme ty regiony a právě protože už je letos těch lokalit celkem asi 160, tak vlastně to musíme mít na takhle velkém formátu a opravdu je tady vidět, že je to prostě od jednoho konce Česka až po prostě tady skoro Slovensko.
0: Takže stále se akce rozrůstá. Každopádně ten plánek nebo ta mapka bude k dispozici, předpokládám, i na různě po těch lokalitách.
1: Ta bude po těch lokalitách a už teď ji roznášíme nebo už od minulého týdne do různých jako kaváren a zpřátelených podniků, takže vlastně po celé Praze zkuste do své oblíbené kavárny zajít nebo třeba i do toho místa, kde se to pořádá, když je to nějaká instituce, ať už třeba tady zmíněný klub Za školou nebo třeba divadlo Vzlet ve Vršovicích nebo různé organizace, které se na tom podílejí, tak tam většinou ty mapy mají k dispozici, a nebo se můžete stavit u nás v automatu Slezská 11 a dáme vám štos.
0: Pojďme si teda něco říci k programu klubu Za školou.
2: Já bych chtěl vlastně lokálně potvrdit, co tady Anna říkala, globálně, to znamená, že je to hrozně hezky, ta Uralská je krásná, nemoc dlouhá ulice, kde jsou pěkné stromy vzrostlé a když z ní zmizí ty auta, ono tam je hezky i když tam ty auta jsou, a když ty auta zmizí, tak na to všichni tam koukají s otevřenými očima a říkají si, tyjo, to je úplně paráda, to jsme tady vůbec neviděli, protože to je takový jako místo k životu velice příjemný, je tam prostě velký park Puškinovo náměstí, kde prostě je spousta jako hřišť a tak, takže je tam i tak jako dobrý, ale prostě najednou, když tam ty auta zmizí, tak to je prostě o to hezčí. No a vlastně se nám tam daří oslovovat jako různý podniky a různý jako a věci, co tam jsou, takže tam je od prostě vinotek typu Na břehu Róny, kava, Santé, se to účastní až po vietnamské prodejny, po, je tam součástí je za rohem existující centrum evangelické církve, prostě je to pekárna, která je tam malá, jako lokální, místní, jako je tam jedna z nejstarších věcí, co tam jako je, tak a do dneška peče, super pečivo, tak je součástí toho, že se mě líbí, že ta vlastně se nám tam daří díky vlastně kolegyním, co na tom se mnou spolupracují, co se motají kolem našeho klubu, tak se do toho prostě zapojit opravdu tu komunitu v místě, to je super.
0: Ten celodenní program právě i třeba gastronomický, tak ten začíná v sobotu v 11.
2: Všechno začíná v 11, je to do 10, kdy pak to taky doporučuji na to přijít podívat, kdy máme opravdu, to je blesková akce, jak když se měnili gumy u F1 třeba, že prostě my tam jako za 10 minut to sklidíme úplně a 10 hodin je tam úplně vyčištěný a zase jako je to, takže všechny zvu od začátku v 11 hodin, kdy ten program začíná a budou tam všechny ty stánky a posezení v té ulici a prostě pohoda, na můžete přijít.
0: Ještě teda možná jenom doplním, tady mám otevřené stránky právě k tomu programu, že to vlastně bude i moderované, to celý ten den, je to tak?
2: Jo, moderuju to já s Ivou Hač-Musa, což je spisovatelka a psycholožka, a s Josefem Strakou, což je takový moderátor různých literárních aktivit po Praze, a vlastně je to... Jsou to lidé, kteří, no všichni tři jsme lidé, kteří nějak se kolem toho klubu, v tom klubu figurujeme, podělím se na tom dramaturgicky a všelijak, takže prostě to je přirozená věc, že to nějak bude moderovat, chceme tam si pozvat nějaké hosty prostě z toho místa, tak jsme to dělali loni, že prostě když v podstatě vidíme někoho zajímavého, kdo jde okolo nebo přijde, tak ho vytáhneme na pódium, dělá s ním krátký rozhovor, co dělá novýho, co chystá, je to takhle, takhle to děláme.
1: A spousta kapel.
2: Spousta kapel nebo písničkářů různých začínají Veriši, což je taková parta kolem Pavla Pavluši Novotnýho, novináře, zahraničáře, tak populární, tak hlavně mezi tou žurnalistickou komunitou, ale jsou to pěkný písně, takže tím, co začíná, pak je Divadlo pro děti, Šárka Matováková, folkařka, zároveň Dobrovily, což je sbor žen, který zpívají a kapela, jsou to prostě ženy od 40 do 80 let jako a tak dále.
0: Tak jo, tak děkuju moc za informace k akci Zažít město jinak. Pokud jsme něco ještě opomenuli důležitého, tak
1: já bych ještě jenom přidala, že jak jsme už říkali, hlavní termín je tedy v sobotu 19. září, to doporučuji tedy povinně, ale pak je ještě před termínů pár a také po termínů takzvaných. Ta největší akce před termínu na Americké, ta už se uskutečnila teď v sobotu, ale už v pátek, kdybyste to nemohli vydržet, tak na Praze 3 před dvěma školama je akce, kde vlastně se snaží zase o to, aby měli u té školy školní ulici, aby tam byl omezený provoz i třeba během roku, nejenom během Zažít město jinak. Takže ty hnedka po škole v pátek na Perunově a tam dole na Žižkově, tak tam budou už Žerotínově, tak tam budou už v pátek po škole slavit a pak tady v sobotu hlavní termín a v neděli u nás v Nuslích.
0: Tak jo.
2: Tak se nebojte a nestýďte přijít, protože je to pohoda a nikdo
1: Karel
2: tam po vás
1: nic pozve
2: nechce.
1: Na rozhovor
0: možná akorát. Možná vás vytáhnou na pódium.
2: Můžete to odmítnout samozřejmě, nikdo po vás nebude nic chtít.
0: Dobře, tak jo, já děkuji moc krát Aně Kociánové a Karlu Škrabalovi. Zažít město jinak, letošní ročník, tedy hlavní program 19. září, tuto sobotu od 11.
1: Děkujeme.
0: Díky.
2: Díky, naschled.
0: Naschled.

tak takhle zní kapela The War on Drugs v roce 2026, zhruba podobně jako třeba před 10 lety. Asi není třeba příliš měnit nic na úspěšné formulce hudební. Skladba Who's Dead vyšla zhruba před týdnem. No a teď nás čeká takový hudební samorost ze Spojených států, pokud se nepletu, z městečka Camden, Pokey Lafarge, který teď vydal, respektive bude vydávat, ne, už vyšlo 11. září, teď se tady dívám na oficiální stránky, nové album, tak trošku americká hudební klasika, ale velmi, velmi jako originálním způsobem zkomponovaná, i když to není úplně případ této skladby The Thing, která otevírá desku Rent Money, která vyšla minulý pátek. Pouky

0: Reklama Rádia 1.
1: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dominik Zezula a Tomáš Havlen a.k.a. Pozdudba 15 let na scéně. Pražské duo Pozdudba v Meet Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Post hudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
10: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
11: Reklama na Radio 1.

Americká funková kapela The Manhattan Street Band, která v minulosti působila jako taková doprovodná kapela solové legendy Charlesa Bradleyho, má teďka aktuálně venku nový single, který jste si vyslechli, Palace of Illusions, na kterém si zahostovala také brazilská legenda, která přispěla právě těmi houslemi v pozadí, řeče o Arturu Verocajovi. Skladba Palace of Illusion se objeví na listopadové nové desce kapely Manhattan Street Band s názvem Illusions. A teď už projekt Black Bananas z Kalifornie v čele s Jennifer Heremou. Single Nutritious and Jam z čerstvé desky

0: Andy Boy, jinak člen kapely Tone Stars Band, vlastně jménem Andy White, chystá druhou solovku s názvem Doomed, vyjde 2. října. Tady to je první vlaštovka, single s názvem Child na Rádiu 1.
1: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé 2. úterý od 22 hodin.
2: V úterý 15. září uslyšíte záznam vystoupení projektu Vaxahedší, které proběhlo roku 2017 v klubu 007 Strahov. Rádio 1 On Stage s Vaxahedší. Úterý 15. září od 22 hodin.
3: Thank you.
1: Radio 1 CZ.

Boyhood z Ontária, Bedroom popová záležitost, single s názvem Sparkled Up, I'll Dream Instead, který teď už střídají psychedeličtí Cage the Elephant, kteří se vrací po delší době s novým singlem Dying in a Reverse.

0: jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Čím seš starší, tím větší čočku dostáváš. Rány na tebe víc dolehnou. Vem si třeba toho Mikea Tysona v boxu, víš? Pokaždý, když se sebereš, že se ještě jako vrátíš do ringu, takovej malinkatej kousíček chybí. Takže to zase...
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama

3:45 a 1 minuta k tomu, tedy ve 14:46 na Rádiu 1. To znívá skladba pro všechny fanoušky kapely Duster, primárně tedy. Je to boční projekt Clea Partna, který už akronymum znamená Everything is all fucked up and whatnot, který oprašuje po více než 10 letech. Vyšel teď minulý týden překvapivě, bez ohlášení, release, konkrétně EPčku Endless Body, ze kterého jsem teď vybral ukázku Incantation. No a do 15. hodiny ještě stihneme 2 věci. A poté už mě vystřídá kolega Josef Sedloň. Jako první přijde na řadu nizozemský loutnista, skladatel Josef van Wissem, kterého jsem tady vlastně onehdá měl i na rozhovor, kde mimo jiné zmiňoval svoji spolupráci s Jimem Jarmuschem. No a v té pokračuje i nadále, vyšel jim totiž společný single Never Like You Said, schystané celé desky Boca di Lupo, která vyjde 6. listopadu. No a na této skladbě také hostuje písničkářka australská Courtney Barnett, která shodou okolností zahraje naživo 3. října v Meat Factory, takže určitě si nenechte ujít její vystoupení. No a po reklamě ještě stihneme z Bruce nový single jedné z mých oblíbených australských producentek, Valie Ying Li Hui, E.L. Hui, tak zní pseudonym, Running Around 83 z chystaného EPčka, které kromě této titulní skladby zhruba v první půlce října doplní ještě několik remixů, třeba od Mred Profesora. My se hledáme ten originál, no a pak už bude 15. hodina. Tímto se tedy s vámi loučí Raupolory, díky moc za poslech, seznam odehraných skladeb. V mém dnešním vysílání bude za chvilku kompletně vyvěšen na webu Radio 1. Mějte se krásně, užívejte úterý i zbytek týdne, uslyšíme se zase příští úterý po 12. Naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na Výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na Pražském Výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Svoboda.
12: Odpovědnost.
13: Naděje. Některá slova nestárnou.
14: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
13: Celý den vás čekají diskuze,
14: slavnostní čtení,
13: odhalení Havlovy lavičky,
14: vystoupení hudebních hostů,
13: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
14: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
13: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
14: Vstupné je zdarma.
13: Více na praha.eu.
15: Reklama na Radio 1.

0: Nazdar, chlapci. Oh, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme zrádci.

0: jedno.
1: Klik. A ještě klik. Dostanu tě. 300. 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohomilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
5: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
12: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
13: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
1: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. khmp.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba s Alchemist

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver.

Tak tolik projekt Sega Bodegy v Kiss Facility, který uvidíme také už na konci září, myslím, že 30. také ve Fuxu, skladba Cheap Poetry, každopádně předtím také Arlo Parks, spolupráce s John Glacier, také Beaks, tato novinka z Parády Rády 1, či Elf Traps, projekt bubeníka z Mammal Hands, či Go Go Penguin, a také Bath po reklamě, a předtím také z Parády Fuji a Mieji, The Drums, nebo Jacques Green z chystaného nové desky, a odevřeli jsme to dneska George Fitzgeraldem a jeho novinkou The Leather. Každopádně příjemné odpoledne vám přeje porajový Josef Sedloň až do 18. hodiny. Tohle už je Joe Nora a nový single ze značky z LA Friends of Friends. Tak s názvem Untold. Jak máme 15 hodin 43 minut? A playlist za chvíličku také na stránkách Rádia 1.

Krásná věc od Kiasmus, skladba Dazed, tentokrát čak v remixu od Račika na jar a Nina Keith Rework, který pochází z tohohle remixového díla Římská dvě Rework, který vznikl v létě, teďka o prázdninách. Já znesi Erase Tapes právě pro tuhletu islandsko-fárskou dvojici, kterou jste viděli v Praze na spektakulé před už rokem a půl. Každopádně Grand Brothers teďka, kteří také před necelým rokem vystoupili v Praze se svou novou deskou, tak chystají k ní také remixové kompilační dílo a tohle je další ukázka z remixu pro ně, tentokrát od producenta Ben Lucas Boysna, kterého jste viděli právě letos s Rival Consoles na spektakuláře. Famara Dust má název tenhle ten track a Grand Brothers.

0: Tak to byla už berlínská dvojice 505 těchto dvou italských producentů společně ještě s hostujícím třeba i trumpetistou. Ostatně naživo je uvidíme už příští týden ve čtvrtek. Nenechte si ujít tuhletu cinematickou fúzi těch jazzových i možná takových trip-hop vlivů. Pokud máte rádi třeba Submotion Orchestra, rozhodně si nenechte ujít tuhletu partičku 505. To byla ukázka z jejich desky True at First Light debitu, který vyšel teďka na jaře a za čerstvo je uvidíte právě naživo v Praze. To byla ukázka jenom z Gianluca Petrella skladba At Least For A While. Já jenom doplním, že 24. září v Paláci Akropolis naživo společně také ještě s dalším talentem z Německa a Parde. Máme 15 hodin 59 minut.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Dny Brno? Dny Brno? Dny Brno!
6: Co se to děje?
5: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá Palmovka. www.podpalmovkou.cz.
12: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
14: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
15: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
16: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
15: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
17: Reklama na Radio 1.

Dozněla nám ukázka nového tracku od Untitled Halo kapely z Spojených států, myslím, že kteří chystají také své eponymně nazvané album na podzim Amy Lou Wood Freestyle, měla název této. No a kdo chystá také nové album je Trent Muller, podle jeho nový single Terrified, který si vydal teďka na samém konci prázdnin. Jak playlist kompletní najdete už na stránce Rádia 1.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Tak tolik, myslím, že kanadský projekt Mormor a ukázka dalšího singlika z září Hurt You, který je další ochutnávkou z jejich chystané desky No One Alive Will Listen. Každopádně teď už se vydáme také za tímhle objevem značky XL Recordings Lancer. Jeho teďka ten právě také zářivý singlík Too Late. Parádní věcička v 16 hodin 13 minut. Jinak kompletní playlist doplním, je ten na stránce Rádia 1 a za chvíličku také kulturní servis. Teď už ale Lancer Too Late.

Tak dnes máme úterý 15. září roku 2026. Svátek mají Jolany, takže vše nejím, obzvláště dvěma, které znám osobně. No a my už jdeme na koncerty, filmy, divadla a i další zajímavé kulturní události v Praze. A samozřejmě uslyšíte i program Rádia 1. Koncertu vybíráme v Roxy dneska o 19 hodin vystoupí Trust, ten elektronický producent. V Rock Cafe pak v 19.30 Satanová malá raketka, The Dangles a Ross. To jsou tři kapely, které uvidíte od půl osmé v Rock Cafe. V Jazz Talku dnes 18.30 už hraje Tomáš Výšek, Jazz Goes to Classic, a v 11 hodin pak Matias Sandberg Trio. V klubu 007 na Strahově o 19. hodiny můžete přijít na kapely Corey Hansen, Planety a Cole Berliner. Klubov na Povaleč 19.30 vás zve na koncert kapely Šimpanzen a Lucerne Music Bar, ta přichystala vystoupení od půl osmé kapely MTO Universal Praha. A poslední nabídka je do Zachspach v Plzni. V 19 hodin zde můžete zažít koncert kapely Nixies a Blue Chesterfield. Z filmových představení teď Kino 36 18. hodiny promítá film Tony. V 19.30 pak Giacomo Puccini, Madame Butterfly. Edison Film Hub v 19 hodin film Leviticus. No a v Kino Pilotu ve 20.20 můžete přijít na film Pozvání. V 20.30 do jiného sálu na promítání filmu Backrooms. Letní kino Čistírna v Bubenči ve 20.30 dnes film Halloween. Letní kino pak na Pragovce ve 20.30 pro změnu snímek Poslední Viking. Kino Dlabačov má dnes na programu ve 20.30 úspěšný film Citová hodnota. No a Kino Aero ve 20.30 pak Ospalá díra a v Městské knihovně v Praze o 19. hodin uvidíte film Hořské svátky. Kolik filmy z divadelní představení, také bohatá nabídka, klubovna Kašpar v 19.30, dnes Audience plus Vernisáž. Kulturní stanice Galaxie pak v 18 hodin vás zve na Neboj si a jejich uličnice Vraťte nám háje. Kino, divadlo v Celetné, tak v 19 hodin a 30 minut dnes hraje Rozmarné léto. To samé v A studiu Rubín od půl osmé můžete zajít na představení Asfalt, Asfalt, Asfalt. Azyl 78 dnes v 19 hodin můžete zajít na hru Má vlast. No a Laputika vystupuje dneska od 19.30 v Jatkách 78. Divadlo D21 má na programu v 19.30 Mein Gott a Palác Akropolis vás zve od půl osmé na představení Pocket Art Jana Lvová. Poslední nabídka do divadla Pod Palmovkou od 19. hodiny zde můžete vidět představení Ostře sledované vlaky. Tolik divadla s ostatní zajímavostí. Městská knihovna v Praze v 19 hodin. Chemie černých děr. Nová fyzika nejzáhadnějších objektů vesmíru. Zajímavá přednáška. No a v sektoru 9 na Smíchovské náplavce o 19 hodin proběhne autorské čtení a koncert. Tolik kulturní servisy najdete samozřejmě na stránkách Rádia 1. Teď už ještě pro vás mám tady program Rádia 1 na našich frekvencích v Praze, Plzni, Liberci a Českých Budějovicích. Vězte, že v 18 hodin to bude pravidelný vinylový speciál Estero, dneska s Martinem Mikulášem. O 19. hodiny vás pozvu také na CD Nonstop, dneska s domácí hudebnicí z Českých Budějovic Mariary a její debutem Hey Girl. Z roku 2022 od 20 hodin pak už premiéra Velké sedmi alias Československé hitparády Rádia 1. No a o 22 hodin dneska Rádio Ano on stage. Dnes to bude záznam koncertu Vača Hajčí z roku 2017. Myslím, že to byl koncert na Sedmice. Tak, tolik kulturní servis. Příjemný poslech samozřejmě až do té 18. hodiny vám přijde ze Sedloň. No a my už jdeme opět za muzikou.

Tolik hudebnice Fine, ten projekt, který jste viděli také, myslím, že zde v Praze loni, letos dokonce snad, Everything in the Shade, novinka, která se objevila teďka také na značce Esho. No a před námi je Laura Mish, tato sestra známého hudebníka na poli jazzu Toma Mishe, která vydala teďka letos skvělé své před prázdninama druhé studiové album s názvem Lithic. No a teďka vznikly i živé verze ze záznamu z jejího vystoupení v Barbican. No a tohle už je ukázka právě z tohle předsezeného EP, které se možná rozroste na celé album, skladba s názvem Circle. Laura Mish a 16:25.

0: Thank you. Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Michael Balchuk a Fathomless, ten britský talent na poli současné elektroniky, to různými směry, jak do klubu, tak i down tempo muziky. V novince Need You chystá nové album na značce Folded Music a vy ho uvidíte příští rok na Spektakuláre v rámci showcaseu právě tohle vydatelství z Manchesteru Asta Hirokiho. Teď ale už další talent z Británie, tentokrát myslím, že z Brightonu, Mark Dobson aka Ambassadors, kterého jste viděli už párkrát v Praze, naposledy na Music Infinity právě. Ale už je to také kolik, možná už 8 let zpět. Cloud Atlas, jeho návratový single, který vyšel teďka z kraje září přes jeho Bandcamp. Právě teď na Rádiu 1 v 16:35.

Tolik projekt Johna Techády a zpěvačky Marge Edstrom Optometry, který se navrátil teďka koncem prázdní tohletou příjemnou věcí Green Flash. Na znece právě palet Johna Techády. No a po Optometry už tady mám nové album také Bonoba, na které se s netrpělostí čekalo po těch příjemných singlech, třeba ve spolupraci s Nicole Miglis, výbornou, či Ari Aftab. Najdete tam také Nilufer Jania, hudebnici, co by hostá Ichiko Aoba, nebo Kanako Yamamoto. No a tohle už je spolupráce se zpěvačkou Anya Martin. Can't You See Bonobo a jeho nové album Distance in Static.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Ty víš, co bych ti radil, kámo? Sorry, Marku, ale je to pekelná kráva. A tobě dělá ze života taky peklo. Měl by si užívat jako nikdy. Pití, roštěnky, drogy. Hele, podívej se na Mize tam venku. Zavrtí hlavou. Je starší než my dva. Život máš jenom jeden, člověče.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Gio má novinka In Orbit, značce Anjuna Deep Exploration, moc příjemná záležitost, kterou teďka vystřídá ta houseová návratová singlová věc od britského producenta Fortromo, Loving You, novinka, která vyšla v pátek na značce Rekids a máme 16 hodin 50 minut.

0: CD Nonstop.
1: Za domácím indie-kytarovým projektem Mariary najdeme od počátku této dekády českobudějovickou hudebnici a zpěvačku Martinu Činátlovou. Její albový debut Hey Girl z roku 2022 se prosadil až o rok později. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop. Hey!

Britské duo Wayward na novém EPčku Walking in Circles, to byla titulní také nahrávka, která se objevila právě na tomhle EP jako jediný vlastně nový bonus po těch třech vydaných singlech během letošního roku. Vše vyšlo na značce Silver Bear. No a tohle už je Tom Jarmy, tenhle ten manchesterský producent spolupracovník, mimo jiné je třeba Synchra, se kterým letos vydal společné EP. A jeho nový single Dreamcore, který upsala tentokrát mnichovská značka Permanent Vacation, a vyšel teďka v pátek. Tom Jarmy je za chvíličku 17 hodin a také rozhovor, připomínám zde, který proběhne o tentokrát právě Mercado Festivalu, který se bude konat teďka v Praze.

0: Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohomilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek, CZ.
4: Dobrý den, tady Zo.
5: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílejch. Běhaj po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchej, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
4: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
11: A proč?
10: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
11: A kde to letos bude?
10: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
11: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
10: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
11: Zastávka Hradčanská.
10: Více
11: na literarnidum.cz.
10: Vstup volný.
12: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
14: Máš u sebe korunu?
15: Na co?
14: Na novou vanu ze Senesy.
15: Odkud?
14: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
15: Rezervujte si schůzku na Senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
16: Reklama na Radio 1.

0: Doznívá nám projekt Marley Carola, tohle producenta z Británie, který chystá nové EPčko Southern Research Station, který vyjde, myslím, že v pátek už. To zatím byla ukázka Chroma Falls předsazeného singlu. Každopádně já mám sliboval rozhovor o festivalu Mercado. V tuhle chvíli také se mnou ve studiu sedí Martina Kaňáková. Ahoj, Martino.
1: Ahoj, do Rádia 1.
0: Je to tak? Rádio 1 posloucháš?
1: Rádio poslouchám 1. Dlouho. Tak to jsem věrná faninka.
0: No já myslím, že tady taky nejseš poprvé, je to tak?
1: Nejsem, no. Chodila jsem ke strýčkovi Míšovi mluvit o svých cestách. Jasně. Mimo jiné taky operu a další.
0: No ale ty tady dneska seš hlavně kvůli tomu, že budeme trošku povídat si o chystaném festivalu Mercado, který po 3 letech se vrací na místo činu Jiřího z Poděbrad, kde začal vlastně v roce 2012.
1: 14. Je to vlastně 10 let jsme tam oslavili a pak jsme se museli přesunout kvůli té rekonstrukci, která trvala ty 3 roky.
0: Tak, jenom doplním, že proběhne už teď o víkendu 18. 19. září a promění na místí, že spolně brat v Latinskou Ameriku, nebo svým feeling zde ucítíte, když pod námi hraju Gotham Project, který si velmi vtipně vybrala, dobře ty. Každopádně pojďme něco říct posluchačům, kteří nikdy nebyli na festivalu Mercado.
1: Tak Mercado znamená ve španělštině trh. Ono vlastně část toho festivalu tvoří trh latinskoamerický, kde jsou zastoupený z většiny latinskoamerická komunita. Takže mám tam všechny od Kolumbijců, Venezuelců, Brazilců, Mexičanů, opravdu všechno možné, co si dokážem představit. Ta komunita samozřejmě za těch 13 let extrémně narostla, ale zároveň tam máme i Čechy, který něco dováží z Latinské Ameriky nebo nějakýma svýma aktivitama to podporují, vlastně to povědomí o té Latinské Americe. A zároveň k tomu Mercado není jenom to tržiště, ale je to i hudba, je to tanec, máme tam i charitativní sbírku na podporu Venezuely a Kolumbie, které zasáhly zemětřesení docela vlastně silný a jsou tam velký oběti a vzhledem k tomu, že například v té Venezuele ten stát opravdu jako kolabuje, tak ta pomoc je tam hodně nezbytná. A máme tam i workshopy pro děti, hodně to teď zaměřujeme na ty děti, že si říkáme, že by bylo fajn, aby se tam vyřádili a budeme mít i nějakou volbu krále, královny, karnevalový průvod, takže to
0: jak
1: určitě.
0: To třeba bude vypadat pro ty děti něco? Jaký?
1: No, tohle to pořádá naše kamarádka Zulay Fonseca, Venezuelka, která tady má značku Mitiera, je taková hodně aktivní v té komunitě a vlastně děti si dopoledne můžou tvořit korunky, zdobit si je a vlastně se bude soutěžit o to, kdo to má asi takový jako nejhezčí a potom vlastně tam bude i tanec. Takže oni budou vlastně dělat takový workshop tance a budou moc předvést i ty svoje výtvory.
0: Tak jako mě toho trhu to bude samozřejmě o hodně, jak jsi říkala sama, o kultuře asi, ale zároveň možná i jídle.
1: Jídlo je hodně, tam samozřejmě tím, že to začalo jako Mercado, jako trh, tak tam vaří nejenom restaurace, ale já dávám možnost vlastně i těm menším, který třeba jako si rádi takhle vaří doma. Je to samozřejmě s určitým povolením, není to tak, že bychom nedbali na hygienu a tak dále, ale tyhle lidi vlastně jsou dost specifický, že nemůžete potkat na jednom místě, takže my tam máme třeba street food, který je z Peru, antikučos, to jsou takový srdíčka hovězí na špejli, nebo tam budou mít brazilský jídla, který taky se vlastně moc nedají ochutnat úplně ty typický, nepředstavujme si jenom maso, ale nějaký další věci. Nebo tam budou venezuelský arepas, který právě bude připravovat takový spolek, který i vybírá vlastně ten výtěžek, co vyberou, tak bude na tu Venezuelu.
0: No a co teda z kultury a hudebního třeba doprovodu, co tam? Co se
1: máme tam klasický mariáči, protože tím, že vlastně Mercado já jsem letos pořádala už v Holešovicích, v Holešovické tržnici, tak tohle Mercado jsem pojala trošku v menším měřítku, protože jsme to domluvali s Prahou 3 na poslední chvíli, aby jsme využili už to otevřené náměstí. Takže tam budeme mít mariáči, to jsou mexičtí vlastně jak víte, hudebníci, jak mají ty klobouky, kytárky, takže ty tam budou chodit mezi lidmi, protože já vlastně nemám tam nějaké pódium, takže spíš ten program jako zasazuju mezi ty lidi, aby to bylo víc autentický, což tý Latinské Americe je. A pak tam bude venezuelská kapela, taková o 2-3 členech, kde budou takový tradiční rytmy. A pak tam máme workshopy tance vlastně s tou Zulay, s tou Venezuelkou, kde si můžou vyzkoušet sambu, salsu, bačátu.
0: A čtu tady také v rytmu latino DJ Koste?
1: Ano, DJ Koste nám tam bude vlastně, my tomu říkáme salsatéka, někdo si z toho dělá srandu, ale jako místo diskotéka je to jako salsatéka, takže tam můžou přijít vlastně ty, kteří jak tancují jako profesionálně, tak i amatéři.
0: No a co třeba ještě bys, na co bys nalákala ještě?
1: Na co bych nalákala? No,
0: Kromě jídla,
1: myslím si, že vůbec ta atmosféra jako lidi strašně baví, protože já jako vždycky říkám, že to ten festival, já mu dávám místo, já mu dávám nějaký formát, já vyjednávám podmínky, aby se to vůbec drželo, uskutečnilo. A vlastně ty Latino stvoří potom ten festival a opravdu se tam člověk cítí, jak v té Latinské Americe nějakým způsobem, tam všude slyší španělštinu nebo portugalštinu a oni jsou hodně živí, takže a jde z nich hrozně pozitivní energie. Takže bych doporučila to vůbec jenom nasát, jenom tam přijít a nasávat to atmosféru.
0: Takže od kolika do kolika, jak to proběhne? V pátek už začínáme?
1: V pátek tak začínáme brzy v 9 ráno, tak aby jsme mohli jako, aby si lidé mohli užít ty trhy, zároveň, co je úplně skvělý, na co zbu všechny rodiče s dětmi, je piňáta. To je taková vlastně velká koule nazdobená, v který jsou sladkosti a děti do toho bouchají do té doby, než se to rozbije a to je strašně populární. Takže to budeme mít dopoledne a potom vlastně odpoledne už začíná ten větší kulturní program a jedeme až vlastně do 9 večer.
0: Je tam nějaký vstup, nebo je to zdán?
1: Ne, já vstup nikdy. Jasně. I tím, že jsme na veřejném prostranství, tím, že jsme na náměstí a máme to ve
0: takže
1: spolupráci.
0: Takže spíš proměňujete ten site specific něco. No. No, kdybyste něco chtěli dozvědět více ještě o festivalu, tak je to web mercadofest.cz, je to
1: ano.
0: Tak?
1: Ano.
0: No tak super, tak já popřeju, ať vyjde hlavně počasí.
1: Jo, to vypadá dobře.
0: Tak super, no a samozřejmě tenhle pátek už
1: už 9 ráno, do 9 do večera, v sobotu taktéž od 9 do 9, takže určitě přijďte a těšíme se moc.
0: Tak to byla zakladatelka festivalu Martina Kaňáková, která vás zvala na festival Mercado na vlastně náměstí Jiřího Spoděbrad. Díky moc za návštěvu, držím palce, je to všechno klapné, ať se vydaří a zase se budeme těšit někdy příští
1: rok. Taky díky moc a pozdravu Rádio 1.
0: Tak jo, díky a teď ještě Gotham Project a La Gloria.

0: Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
11: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
12: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Williama Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze Mai Alkatri a Sagi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy Kay z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Tolik americký producent M-Track a jeho nový moc příjemný singlík, který vyšel minulý měsíc pod názvem Believe. To byl už věcička ze jeho značky Openness. Každopádně, kdo vydal nové teďka EP, je vlastně původně duo, teď už bohužel po zesnutí jednoho člena je nemčlený projekt Leaving Laurel, který už znáte z značky Anjuna Deep. Ostatně dělali jsme si tedy z kraje letošního roku také profil o tomhle projektu v pořadu Intro. No a tohle nové, pětiskavové, myslím, že EPčko s názvem Sketches for My Beloved. A skavé Moment Alone. Máme 17 hodin 25 minut a já doplňuji za chvilku jaké playlist na stránky Rádia.

Tohle byly už blížší Dusky, kteří ohlásili také nové album na podzim. Tohle byla velmi příjemná věc, Bindweed, kterou vydali teďka také na sklonku prázdnin. Každopádně teď už vás pozvu zase na další akci, která se bude konat v Futuru, a to koncem také září. Myslím, že 29. vystoupí Futuru projekt Blockhead, také Proletter a Arms and Sleepers. Ta trio tentokrát udělal zcela nový single teďka minulý týden, a tohle je už ukázka Garbage Time.

Tak to byl Emancipator, věcička Koda, která je dalším singlem z chystané desky tohodle šéfa značky Lokaj, kde album by se mělo také objevit na podzim. Vyjde pod názvem Chrysalis. Každopádně teď už Rye X, tenhle ten

Švýcarský producent, který se říká Fall Tales, psáno Faux Tales, a moc příjemná věc jeho posledního EP s názvem Waves. 17 hodin 48 minut, můj čas se tu pomaličku chýlí ke svém konci, když neúplně, protože se uslyšíme ještě při CD Non-Stop po 19. hodině dneska, také s projektem zapomněli, jasně, Mariary. Teď ale ještě se vydáme za tuhle novou deskou Sylvain Esso, tohle americké dvojice, která si vydala tentokrát album na své nové značce Psychic Hotline pod názvem O. Tohle je úvodní věc Entertainment and Coca-Cola. Tohle jsou Sylvain Esso.

Tolik německý jazzový hudebník Peter Gall a jeho nové už druhý album pro značku Compost, celkově třetí deska, která dostala název Drum Seeds. Čekně to vyšla před týdnem a to byla ukázka s názvem Core. Ostatně značka Compost z Mnichova chystá ostatně také i nový díl po 4 letech kompilace série Future Sound of Jazz v 16. Vyjde v pátek. No a to už je člen také kapely Portico Quartet, který vydal teďka v pátek své solové album pod svým vlastním jménem Jack Wiley. Ten saxofonista, vůbec multiinstrumentalista, předvádí opět nádhernou desku, kde najdete i tu spolupráci singlovou Yesterday Today z Hanyo Rani. Vyšlo na značce Gondwana teďka v pátek deska Eternal Spring, už ukázce Green Lights. Tohle je Jack Wiley z Portico Quartet.

nová ukázka, zcela nový single, který vyjde teďka za pár dní od domácího producenta Floexe a jeho tentokrát nový akvizice Floex Ensemble, která ostatně se představí v premiéře také v Praze 8.11. na warm-upu Spektakuláre, kde uvidíte také finského talenta Juhi Maki Patolu. Každopádně to byla ukázka Director Number 3. Tak, ode mě to pro dnešek vše, mám pro vás ještě tuhletu lahůdku od hudebníka, který je spojen také s domácí scénou, nebo dělal jsem taky pro film třeba Vlny či Úsvit, jeho jméno je Simon Goff, naživo se vám ho dovezl už v roce 2022 v rámci také spektakuláře showcase značky 7K a Simon Goff teďka už na svém novém albu, které vyšlo teďka v pátek pod názvem Interior Realms Volume 1, ukázka First Night. Kompletní playlist už také najdete na stránce Rádia 1. Za chviličku už také tady je Martin Mikuláš a samozřejmě Estereo. No a já se vás převezmu za hodinku právě po 7. hodině při pořadu CD Nonstop s Mariaky a deskou Hey Girl. Tohle už je Simon Goff.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu a hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
3: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
4: Opravím free, Mateo!
3: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Pěkný večer. Funguje mi mikrofon, nefunguje mi mikrofon. Raz, dva, tři. A, funguje mikrofon. Posloucháte Radio 1, posloucháte Estereo. Tady je Martin Mikuláš. Tohle byl na začátek Tom Noble a hrajeme si z vinylových desek jako každé úterý po 18. hodině. A dneska tady mám takový opravdu mix všeho mix. Něco starého, něco úplně nového a tak různě. Teď se na gramofonu točí polská jazz fusion kapela Bloto. Jejich album Kvasy i zásady vyšlo už v roce 2021 a letos znovu na vinilu. Tak se můžete pořídit. Je to takový experimentální polský současný sound. A následovat budou Metastavy. To je česká parta, která hraje v sobotu v Arše. Takže vydali živák z Meat Factory, teď úplně nově, tak se ho taky pustíme na vinilu a tak dále. Pěkně.

Je to živák, je tam potlesk a ten potlesk je autentický ze 14. června roku 2024. Tenkrát hrali Metastavy v pražské Meat Factory a tento záznam nyní vychází na vinilu. Je tam muzika za posledních 6 let tvorby kapely, takže tím kapela uzavírá nějaké období a může se vrhnout na nový materiál. No třeba z ní něco uslyšíme už tuto sobotu, kdy hrají v Arše. Jinak v sobotu se koná taky Zažij město jinak, takže se bude hrát teda všude možně, ale můžete vyrazit třeba právě na Metastavy, kde si zřejmě budete moct koupit i tento vinyl, anebo ho máme ještě ve Fono.cz. A já ho otáčím a pouštím ještě skladbu Observatoř. Je to tak. Tak Metastavy zpívá a na klávesi hraje Anna Hokešová.

Hlásková. Na druhou basu Marek Pár. Na klávesi a zpěv a synťák Ashley Eberman.

Posloucháte živá kapely Metastavy a já jsem sliboval píseň Observatoř, která tady taky má být uprostřed strany B, jenomže to má přehozený Anička a má Observatoř až na konci a písničku Nový jména, kterou má napsanou, že má až na konci, tak tu zase má ve prostřed a tu jsem vám zahrál. Takže to byly Metastavy, tak skladbu Observatoř si můžete dát v sobotu v Arše živě. Teď už další novinka, tohle to je holandský producent Ish Khan. Se možná jmenuje to album a producent je D.Zuk, těžko říct, je to celý velmi psychedelický. A každopádně je to nějaký současný zvuk a nevím vůbec kam ho zařadit, ale možná na nějaký psytrancový akci by to sedlo. Vychází na oranžovém vinilu a kromě té elektroniky tam jsou i různý flétny, indiánský zvuky a nebo takovýhle vybrnkávačky.

0: Tak tahle krásná duchařská muzika je z Arménie, je z kompilace Jeras, která vychází na dvoj LP. Velká diaspora arménská je v LA a tam tahle elektronická muzika vzniká a vychází na vinilu, máme ji ve Fono.cz, proto ji tady takhle hraju, je tam nejenom takhle ambientní terminová session, ale i svěžnější elektronické věci. Ale my ještě zůstaneme chvíli tady v tom vibe, možná dojíždí všechny letní večerní soumraky krásný, který jste doufám taky měli a máte vyfocený, abyste měli na co vzpomínat, až bude hnusně na podzim. Takže za chvilinku si dáme The Orb, legendární anglická elektronická kapela a jejich Alpine Evening.
1: Stereo.
2: Reklama Rádia 1.
3: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
4: Dny Brno? Dny Brno? Dny Brno!
5: Co se to děje?
4: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz. Fenomenální.

0: originální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
1: Reklama na Radio 1.
2: Stéréo Musique.

Posloucháte Stereo na Rádiu 1. Tohle jsou angličtí The Orb. A tak hezky nám tam roztomilé zmutovaně jodlují v tom, protože tato skladba se jmenuje Alpský večer. Tak vám ji pouštím i k tomu dnešnímu milému, docela hezkému, vlídnému večeru s Rádiem 1. Doufám, že nám vyjde krásný počasí i v sobotu, protože, jak už jsem zmiňoval, koná se akce Zažít město jinak, a to na mnoha lokalitách, nejenom v Praze, ale po celé republice. A my se toho tradičně účastníme s ulicí Opatovická, která je na Praze 1, na Novém městě, kousek od Národní třídy. Takový mikrosvět v centru města. A tradičně tam za obchod Record Shop Fono.cz pořádáme mega výprodej gramofonových desek, což je, pokud vím, opravdu největší výprodej v Československu a široko daleko. Bude tam minimálně 10 000 desek. Začínáme v 11 hodin a od 13 hodin už budou všechny desky za korunu a většinou tam za tu korunu zbyde stále ještě hromada desek, který můžete poslouchat, jestli prostě rádi posloucháte a objevujete zvuky na deskách. A já jsem jenom tak namátkou hrábnul do těch krabic, co tam připravujeme, abych ilustroval, co všechno i mě samotného baví a bavilo a už 30 let baví, proto jsem doma zasypaný, zavalený deskama prostě sbírat. Takže tohle třeba je deska, kterou jsem určitě jich doma pár takových mám a poslouchám to třeba k nedělnímu obědu. A je to maďarský virtuos Albert Kočiš.

Ale nenechám to hrát celý, nebojte, půjdu hnedka dál. Mám tady výbornou desku z východního Německa. Bertolt Brecht byl známý dramatik a měl svoji dvorní interpretku Giselu May. A na desce, která taky končí často ve výprodejích, je to škoda, ale prostě jinak nikdo nechce. Interpretuje Gisela May jeho text, jeho song Alabama Song, který jinak znáte, protože ho naspíval Jim Morrison a kapela Doors.

0: whisky, ho, you know why.
1: You know why. Tak a tady třeba ještě na poslední ukázku jsem šáhnul a úplně random položil jehlu do desky kubánské legendy Benny More. Jeho orchestr od 40. let patřil k top tělesům na Kubě. A tohle všechno jsou desky, které prostě končejí ve výprodejích. Takže samozřejmě, že tam bude hromada Moravanky a hipše a československého popu, kterým se člověk musí prohrabat. A samozřejmě, že musíte vědět, jestli ta deska ještě vůbec bude hrát, anebo je spíš na zeď, podle toho, jak je nebo není poškrábaná. No ale pokud už se v deskách nějaký pátek hrabete, tak neváhejte a přijďte se pohrabat taky tuto sobotu na Zažít město jinak do Opatovické ulice a na mega výprodej Record Shopu Fono.cz. Celý den nám budou hrát vinyloví DJs od 11 až do soumraku. Budeme tam. Caballeros, tak přijďte.

A jsme u konce, loučí se Martin Mikuláš, dneska to bylo trošku eklektické, divoké, snad jste to uposlouchali. Ale jako věrní posluchače Rádia 1 jistě ano, tohle byl francouzský producent De Bruyt a jeho take na sudánskou hudbu, a takže sudánský pouštní blues a glitchy francouzská elektronika, album už z roku 2013. A na závěr ještě zase něco úplně jiného, ale vlastně trošku podobného. Tomáš Vorel natočil takovou generační trilogii Gimple, Vejška, Job. A tady z těch filmů, postupně jako ze všech filmů Tomáše Vorla, vychází na vinylu soundtracky díky Lukorovi z Jubok Records. A poslední, který teďka vyšel, je právě soundtrack filmu Job. Takže je tam hodně hiphopu, samozřejmě rapuje tam Izomandias, nebo tam jsou pěkný instrumentálky od DJ Viče. Jednu takovou vám pustím na závěr a mezi těma trackama jsou hlášky z filmu. Takže jestli jste na tom třeba vyrostli a chcete to mít na vinylu, tak máte teďka šanci. Tak se loučím a budu se těšit v sobotu na Zažít město jinak, ať už u vás v sousedství, anebo u nás v Opatovické ulici na mega výprodej gramofonových desek Record Shopu Fono.cz, tak se třeba zastavte. Tak tady je Job.

0: vole, ty z nás naprášil fízlu.
1: Ne, ne, nenaprášil, fakt ne, přísám.
2: Ale ty jedinej se nás viděl u toho billboardu, vole.
0: Tak my tě tady popravíme, co
1: ne, ne, ne, ne, to byl Dusty tady, Dusty vás nabonzoval.
0: Jo, tvůj pes, on jako mluví, jo?
1: No, no, no, někdy mluví, fakt, fakticky.

0: vy jste takový hodný kluci. Tak pěkně se o mě staráte. Jsem tak ráda, že vás mám.
1: My jsme taky rádi, že tě máme.
0: Akorát, že pořád sprejujete po těch barákách.
2: Jo, měl jsem tě tehdy poslechnout, když jsi říkala, abych to nedělal.
0: Vidíš, měla jsem pravdu.
2: Jsem se tě v životě hodně natrápil, co? Tak se na mě nezlob.
0: Kdy tedy jedeme domů?
2: Mamko, ještě tady nějakou dobu pobudeš. A pak tě převezeme do domova seniorů.
0: Aha, tak vy se mě chcete takhle zbavit.
2: Zaplatili jsme ti takovej zámeček, kde se o tebe postarají. Budeš se tam mít jako hraběnka.
0: Seru na zámeček, já chci domů.
3: Reklama Rádia 1.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
9: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
10: Co se to děje?
9: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
16: Už je zase září.
17: Škola volá.
16: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
17: A jo, vždyť je to letos už po 7.
16: Přesně tak.
17: A kdy to letos bude?
16: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
17: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
16: Více
17: na literární dům.cz.
16: Vstup volný.
18: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Soloň při pravidelném pořadu všedního dne, pořadu CD Nonstop. Úterý máme a tím je samozřejmě zvykem, že je tady domácí deska. Příjemný poslech vám přeje Josef Soloň dnes konkrétně s touhletou hudebnicí domácí Mariary, která bude znít v jejím debutu Hey Girl z roku 2022. Každopádně poprvé vůbec v CD Nonstopu tohleta hudebnice, zpěvačka na poli takové indie folk, indie kytar rové muziky z vlivy alternativního roku, která se prosadila právě díky také úspěchu na rádiu Wave. Myslím, že to bylo v roce 2023 díky startéru. Ona však vlastně jménem Martina Činátlová začínala už v Českých Budějovicích na počátku dekády a vlastně ty své příjemné takové novodobé písničkářské indie folkové až country věci shrnula na svém prvním EPčku z roku 2021, které vyšlo pod názvem Let's Ride, které nabídlo 5 nahrávek, jelikož tohleto album, které vyšlo hned v zápětí následující rok přes její Bandcamp, deska Hey Girl má pouze 26 minut, tak si tohleto EP Let's Ride dáme i za. Ještě abyste si ho poslechli, každopádně její to druhé, perspektive ten druhý počin, první album, debut z roku 2022 si vydala tenkrát ještě sama, nabídla už tenkrát velmi takový osobitý fúzi indie popu alternativního takového intimního písničkářství. Zpívá v angličtině a vlastně až rok na to se tohleto dílko prosadilo také díky úspěchu v startéru pořadu rádia, jak jsem říkal, Wave, a vy si z této debutové desky Hey Girl samozřejmě pamatujete třeba i nasazenou věc zde, hit parádě Velká sedma, stejnomené titulní skladby, ale ona byla, myslím, že úspěšná tam se skladbou Green Hills, to si pamatuju. Každopádně tohleto album z října roku 2022 za chviličku uslyšíte desku Hey Girl, no a ona se pak navrací právě Martina Činátlová a Mariary hned následující rok, a to singlovkou s názvem Only Dream, kterou když tak ještě si taky zkusíme zařadit, když bude čas. No a pak už její materiál nový vychází až o 2 roky později, spolupráce s Branko Bridge. To byla zářijový jejich single z roku, loňského roku Barefoot Run, ale Mariary vlastně nelenila a hned také v zápětí v říjnu vychází její pak solový single Spine, který znáte také z Velké sedmi, který jsme tady nasazovali, a pak už také se objevilo její druhé studiové album koncem října pod názvem Setting This Place on Fire. Doplním, že devítiskladová kolekce zaznamenala takový výraznější zase posun hudební a bylo hodnoceno kritik jako sebevědomý krok vpřed téhleté autorky z Českých Budějovic. Celkově 9 nahrávek se singlovkou Spine, no a já myslím, že opět vydařené dílko plné mezi témat mezilidských vztahů a metaforické pálení mostů, což je název trošičku i v té její poslední desce Setting This Place on Fire, nebo Zapal tohle místo. Každopádně Mariary, sympatický talent písničkářský z jižních Čech, teď už v její debutu Hey Girl z roku 2022, a já mám přeju příjemný poslech, poté ještě si dáme EPčko Let's Ride, pětiskobovou krátkou 10-minutovou kolekci. Já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 15. září uslyšíte záznam vystoupení projektu Vaxahedčí, které proběhlo roku 2017 v klubu 007 Strahov. Rádio 1 On Stage s Vaxahedčí. Úterý 15. září od 22 hodin.
0: Thank you. Radio 1 CZ.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Bílé tílko, zamažená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
8: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Svoboda. Odpovědnost.
11: Naděje. Některá slova nestárnou.
12: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
11: Celý den vás čekají diskuze,
12: slavnostní čtení,
11: odhalení Havlovy lavičky,
12: vystoupení hudebních hostů,
11: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
12: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
11: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
12: Vstupné je zdarma.
11: Více na praha.eu.
13: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
14: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
15: Reklama na Radio 1.
16: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá.

No, tak ano, polovica tu na vysílacího osadenstva Rádia 1 jsou asi boomery. To byla novinka číslo 1, Berlin Manson a aktuální singel Radikalizácia mládeže, predzvesť novej dosky. Tak, pojďme k novinke číslo 2, tam si dáme formáciu, vlastně šesticu, kapelu Beat Architects, která pochází z Přibyslavy, která vydala svoju novou dosku. Dá se povedať, že to je debutová, protože pokud jsem tak nějak jako hledal, tak mají na konci EPčko a teraz vydali svůj další počín, Kam patříš. Zmena je vlastně v tom, že spolupracovník MC Kolona je vlastně teraz stálým členem kapely a obohatil tak vlastně takú tu zmes. Původně kapela začínala ještě jako, dalo by se povedať, nějaký drum and bass a nějaké tyto tu věci, tanečná hudba, sample a podobně. Avšak někdy od roku 2019 tak nějak všetko odhodili a začali hrať všetko naživo. Doplnili to o iné zvuky, iné soundy, ako napríklad niečo zo soulu, niečo z jazzu a samozrejme ďalšie iné pestré palety, hip-hop, rock a tak. No a výsledkom je teda nová doska, aj ako som hovoril s MC Kolonou, ako stálým členom kapely. Z dosky Kam patříš sme tu vybrali ako novinku číslo 2, Valčík, Beat Architects.

Beat Architects z Přivislavy. Na začátku len dvojica, DJ a saxofon, Jiří Jirásko, Jakub Šnídl a teraz vlastně šest člená kapela, najednouště aj s MC Kolonou a z původných tančných drum and bassových rytmů. To může v rámci vývoja od nějakého roku 2015 dvojst až to, k čemu to, co jste počuli, to byla skladba Valčík a zároveň novinka číslo 2 v 36. kole Velké sedmi. Pojďme ďalej, novinka číslo 3, ta bude, dajme tomu, slovenské provenienci, aj keď nie je úplně čisto, protože si dáme ukážku z druhej radovej dosky Mily Medvedovskej, která je vlastně původem ukrajinskou zpěváčkou, ale usídlenou v Bratislave. Mila Medvedovská před 3 rokmi zhruba v roku 2023 vydala debutovou dosku, která vyšla na značke Slnko Records, volala se Za dlaňou. No a teraz vydává svůj druhý počín, který se volá Listy z Bratislavy. Na rozdíl od té předcházející dosky tak je takmer výlučně naspívaný v slovenčině. Je to vlastně jakýmsi hudobným vyznaním mestu a krajině, které sa pre speváčku, která původně pochádza z Dnipra, stali novým domovom právě cez intimné a zároveň energické skladby. Rozpráva příběh ženy, která musela od základu zmeniť svoj život, aby zaistila bezpečie pre seba a svoje dieťa. Ostať silná a vydržať však v jej podaní neznamená stratiť jemnosť. V nahrávkach si prirodzene zachováva ženskosť, humor aj nadhľad a aj napriek dramatickým okolnostiam práve doska nie je smutná, vôbec nie o vojne, ale sa zameriava na lásku, na život, na nádej. A čo je podstatné, tak texty na dosku napísala skladateľka Silvia Kašťáková a zároveň Milina dcera Milania Harkava. A Milania Harkava súčasne aj naspievala nejaké veci, minimálne titulnú skladbu, tá je vlastne duetom s dcerou. Inak žánrovo, tak tie skladby, alebo celá doska sa pohybuje na rozhraní šanzónu, soulu, fusion, popu až s muzikálovými prvkami. A čo je ešte dôležité, tak sa na tejto doske podielali pomerne známe mená. Michal Šelep, ktorý urobil produkcie, aranžmány, bas-gitaru, syntezátory a podobně. Bicie nástroje nahrál Kuba Kačic a Aji Sabo. Potom Daniel Špiner, Petr Kunzo a další umelci, kteří se na této doske podělali. Zapíšte si termín, pokud byste 24. septembra byli v Bratislave nebo v okolí, tak vedzte, že v kostole Klárisky sa bude konať premiéra, bude tam koncert, zároveň krst a súčasne ano, vystúpi Mila Medvedovská so svojou sprievodnou kapelou. No a my si budeme hrať novinka číslo 3 Všade samé slova z dosky Listy z Bratislavy. Mila Medvedovská.

rocková kapela, kvarteto, ktoré si hovorí Cold Meat Party, a ich aktuálny single The Current. Tak, máme za sebou 5 noviniek a myslím si, že si môžeme začať postupne odohrávať jednotlivé skladby, ktoré vlastne nám skončili v hlavnom rebríku. Ktoré nám skončili v hlavnom rebríku. Tak, a ja teraz vidím, že tu mám v podkladoch jednu nejakú chybu, a to, že mi chýba jedno poradie, a teraz to budem muset nějak spočítat, protože nevím, či jsem urobil nějakou zásadnou chybu, alebo jsem len tu preházal nějaké čísla. Takže se budem muset na to chvilku pozrieť a chvilku budem muset na nějak klikat. To je krásné, to se mi už dávno nestalo. A zistím, ako to vlastně je. Mám to správně, akorát jsem tam trošku preházal, alebo špatně označil čísla. Takže na 15. místě, uf, to mi teda odlahlo, skončila kapela, děvčanská kapela Meluzína, jejich single Paprsky, která predznamenává novou dosku Až za mraky, která myslím, že by mala být pokastěná někdy na začátku alebo v prvej polovici decembra tohoto roku. Tak, 15. miesto Meluzína Paprsky.

0: je noc.
1: To byly lajky z Trestko-Praská kapela a skladba Muž, který se nerad skloňoval. 12. místo před námi, 11. Tam je pokles o, ta, pardon, o vzostup o jednu priečku, 3 týždň v hitparáde. Je tu pražská indie rock kapela Vlasta. A ich debutová doska Dívčí války, ktorá vyšla teda ešte niekedy, myslím, že v jarných mesiacoch, taký trošku rest. A skladba Chci jet niekam na jih.

0: Minulotýždňová novinka, 6. miesto tento týždeň Josefina Dusk a jej aktuálny single Bones. Poďme ďalej, Peťka pred nami, minulotýždňová 4. pozícia, 2 týždne v hitparáde. Je tu trio Hihiha Holky, áno, Alena Štepánka a spolu s Matejom a ich nový single, letný single Český léto.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
2: Já vám tu léto a

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Ano, přesně tak, počúvate 36. kolo Velké sedmi a dozněli nám Květák s výpomocou Past a skladba Přesila z aktuálně nové dosky, která už vyšla, z dosky Rozkousanej svět. Tak, pojďme, než si budeme hrát, tak pojďme se pozrieť na nějaké z tých, ano, Rozkousanej svět, Indie Scope Records, z tých kulturních akcí, které jsem si tu vypísal a které by se vyplatilo navštívit. Tak, čo se týká zajtrajška, středy 16.9., tak tu mám jednu pozvánku do kulturního centra Kaštan na Břevnově, dvojkoncert TGP a Združení rodičů a přátel ROPy. Vo čtvrtok 17.9. je to trošku viacej. V kampuse Vybernskej vystoupí Klára Vitisková, potom v kulturním centre Kaštan bude Lakomá Barka predskakovat duo Adrien Guillot z Belgicka. A potom jedna pozvánka do Plzně, do Depa 2015, kde budu koncertovat www Neurobeat. V piatok 18.9. tam mám pre vás 4 pozvánky. Čistírna 19.06, Josefína Dask, to už som tu hovoril. Potom v Cargo Gallery bude 6. pokračovanie Future Blood. A bude to vlastně taký trojkoncert Tokyo Drift, čo je vlastně Pavla Bastlová, potom pesničkárky Beaty, celým vlastně civilným, alebo teda občianským jenom Beata Myslíková, a potom slovenskej speváčky a reperky, která vystupuje pod uměleckým jménem Mes, alebo iba Michaela Mes, jinak civilným jménem Michaela Němcová. V divadle na Dobežke, tak tam zase vystupí František Skála a Třaskavá směs, a v kulturním centre Kaštan v piatok 18.9. můžete zajít na dvojkoncert Phlegmatics a Jelení Lawyers, to znamená trochu alternativního roku, respektive crazy folku. No a na víkend tu mám iba jednu jedinou pozvánku, a to v sobotu 19.9. do priestoru Archa Plus, a to konkrétně na koncert Petice Metastavy. Tak, bylo to rýchle, stručné, budeme si hrať. Pred nami je tretia pozícia, tretie miesto, minulotýžňová Strieborná, 5 týždňov hitparáde, sú tu Foxo, tvoje hviezdy z aktuálnej dosky Eva.

0: Tak minimálně v repríze Velké sedmi je to skvělá věc, protože máme tu víkend, je velmi aktuálné, pokud teda máte naladěné Rádio 1, tak za chvilku bude konec Velké sedmi. No, ale než ten konec nastane, tak samozřejmě, že si musíme zahrať Number One. Number One je minulotýžňová novinka, už je to jasné, protože v rámci vylučovacích metod to nemůže být jinak. A tým pádom Metastavy, stačí mi, že jsem tady z EPčka pro pocit štěstí. Jinak připomínám jejich koncert, který snad nevím, či je spojený aj s Krstom Dosky, tuto sobotu 19.9. v Arche Plus.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

0: Je, čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zas nemáš ani korunu, to si hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Ano, přátelé, 36. kolo velké sedmi je takmer na konci. Dozněli nám před legendárním jinglom Metastavy, tentokrát už jako petica, to znamená okrem Maničky Hokešovej, Ashley Aberman, Ursula Šereť, Nodin Péči a Marek Pach. Skladba Stačí mi, že jsem tady z EPčka Pro pocit štěstí. A ještě raz připomínám, v sobotu 19.9. naživo v Arche Plus. No a jediné, čo vám tu ještě pustím, tak je rekapitulácia a potom možno stihneme ještě tu nesúťažnú pamätnícku skladbu, ale tu jsem se bál pustit v rámci takého toho bežného vysielania, tak možno ju v sobotu nebudete počuť. No, poďme na tu rekapituláciu. Novinka číslo 1, trio Berlin Manson a aktuálny single Radikalizácia mládeže.
3: Nový výskum ministerstva o radikalizácii mládeže. Je to cringe, ale dnes to prežijem a moderátor nás varuje.
2: Novinka číslo 2, kapela Beat Architects a skladba Valčík. Novinka číslo 3, ukrajinská zpěváčka usídlená v Bratislave Mila Medvedovská a skladba Všade samé slova.

0: jak se rozhýbá.
1: Novinka číslo 4, legenda pražské klubové scény Chris Sadler a jeho debutová věc, debutová doska, skladba Blinded. Blinded by

No a novinka číslo 5, Cold Meat Party a skladba The Current. Pětnácté místo, tam je ústecko-labsko-pražská kapela Meluzína a skladba Paprsky. Čtrnáctka, hudobník a režisér Šimon Holý, skladba Take a Piece of My Heart. Třináctka, Athéna Chlebová a Easy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Radio 1 on stage.
15: Posloucháte záznam koncertu projektu Vaxahečí z roku 2017.

This is our first time in person.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu projektu Vaxahečí z roku 2017.

It is. Thank you. Allison needs her microphone.

0: Thank you. We just have two more songs.
1: Radio 1 on stage.
2: Posloucháte záznam koncertu projektu Waxahachie z roku 2017.

Thank you.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

0: Pojďte se s náma kamarádit. Pojďte se s náma kamarádit.
1: Rádio 1.
2: Run.

0: Českých Budějovicích, kde chtěl žít.
1: Nechtěl! Každý by chtěl jenom poslouchat Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

mrkvacích světla, záda vletený do paraboly nebe, po tebou hlubiny černý jak vesmír, nich topíš svý splíny. Sedám do kopytu tvýho korábu, kterým prázdíme tmy nad oceánem, říkám ti brácho, v tomhle aeroplánu, my Čech, pár turbulencí ještě určitě zvládneme.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

probudíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.

námi v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že v pořádku, když děti jako ty umírají.